0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Vašku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Účkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retro.

0: linku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tež, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

Illegal a Michael Jackson, Peace Love. 6 hodin 54 minut. Dobré ráno, frýčkaři a frýčkařky, zdravíme. Úterý s datem 7. července. Je to tady. Roman s vámi opět dneska do 11. hodiny dopolední. Tak super poslech, připravte se na skvělou muziku, která je nachystaná. Ze startu Scooter No Rewind. Zahraje taky Steve Aoki, Radio Unable, nebo Denzel. A za chvilku budeme gratulovat. Řekneme, kdo pak dneska slaví. A to můžu prozradit, Bohuslava, ano. Bohuslavám budeme gratulovat a mrkneme taky na kalendárium, co zajímavého přináší dnešní den. Tak buďte s námi.

0: Radio, Steve Aoki. Máme 10:30 po 7 a jdeme gratulovat. Bohuslavy dneska slaví. Všechno nejlepší, 4882, jich najdeme v republice v Brně 153. Pokud nějakou Bohuslavu máte ve vašem okolí, tak na ně nezapomeňte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: A my jdeme taky mrknout, co zajímavého přináší dnešní den, 7. červenec. Koukneme například do roku 1455. To byl na Moravě jmenován na dobu 2 let. Nebo byla jmenována na dobu 2 let. 10členná regentská vláda. Roku 1650 švédské vojsko opustilo moravská města. Roku 1947 v Praze bylo uvedeno do provozu autobusové nádraží Pankrác. Roku 1954 proběhlo první vysílání písně Elvise Presleyho v rádiu. No a mrkneme ještě do roku 1961. Při důlním neštěstí na Havířovském dole Dukla zahynulo celkem 108 horníků. Pojďme na příjemné. Jdeme gratulovat na rozky slaví fotbalový brankář Jan Laštůvka, taky herec Tomáš Magnusek, německo-italo-diskospěvák, německý italo-diskospěvák Fancy, anebo Mike Pride, americký bubeník. Tak gratulujem a posíláme pozdravy. Pokud i vy máte dneska nějaké důvody k oslavám, tak se připojujeme. Oliver Tree, za chvilku Scooter, Sherloid bude tu, taky Weekend a Denzel.

0: Denzel, put your hands up in the air. 7.30 aktuálně, jdeme na zprávy, mrknem, co je nového. Přichází Katka.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji hezké úterý. Hasiči včera dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru. 20 lidí z okolních domů se evakuovali. Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. Ve velkém sálu Termálu se dnes uskuteční i světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Očekává se účast amerického prezidenta Trumpa. Za Českou republiku letí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu, porazila Američanku Kýsovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu Karolína Muchová. Utká se s Japonkou Osakaovou.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Jdeme omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace. Pozor si dávejte v Brně. V Kohoutovicích, Libušína třída, křižovatka s Žebětín. Tady je havárka. Osobní auto a dodávka se nám tady srazily, počítejte s omezením provozu, je to velmi čerstvé, tak na to dávejte pozor. Jinak aktuálně koukám kolona na dálnici D1 od exitu 201 Brno Slatina, díky tomu i Řípská ulice se nám štosuje a D2 od Olympie je nahlášena kolona. Opačným směrem, kdo jede od Prahy na Brno, tak pozor, vidím tady nájezd od nájezdu na dálnici D1 od Bohunic, máme kolonu směrem na Vyškov, tak velmi opatrně, ať to dobrzdíte. Jinak centru města Brna aktuálně bez komplikací, vidím, že drobné zdržení na Milady Horákové, jinak nic hroznýho. Šťastnou cestu!
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně na 19 stupních, má být zataženo a odpolední maxima 28 až 31.

0: Like This, Throttle. 7 hodin 39 minut. Free Radio, co nového v Brně? Přátelé, na Kraví hoře září král planet. Ano, obří Gigalón je největší model na světě. Gigantický Jupiter uprostřed parku? Ano, v Brně to jde. Festival Planet přilákal na Kraví horu davy návštěvníků k 12-metrovému nafukovacímu modelu největší planety sluneční soustavy. Gigalón je světovým unikátem a na podkladech pro tisk pracoval designér téměř měsíc i s pomocí umělé inteligence. Týdenní akce nabízí i další modely a bohatý program. Samozřejmě jedná se o Kraví horu. Opět od včerejšího dne možnost navštívit a mrknout se i na tento světový unikát, který uvidíte na vlastní oči. Obří Gigalón, největší model na světě. LMFAO, Laurent Bennett, Aztek, za chvilku Timmy Trumpet a Kai Tracy.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je Festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Free Radio.

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Free Radio. Free Radio.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Zpátečka Fríádia.
1: Zpátečka Fríčka. 2001.
2: Life is too short.

0: Like I Trace, Life is too short. 7.55. Krátce před osmou jdeme opět mrknout na muziku. Za chvilku společně koukneme, co nového v Brně. A taky máme pro vás čerstvé kinonovinky s Jančou. Sigma a Profesor Green. Need to know. Hrát bude Jazzy a Špritz. A dáme taky legendu Kate Ryan Libertin. A s vámi Roman až do 11. hodiny dopolední. Tak super poslech a dobrou náladu.
1: Free Radio 107 FM.

0: Toll Show, Kygo. 6 minutek po 8, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Stále pozor, Kohoutovice, Libušina třída, křižovatka Žebětínská, tady havárka osobáku a dodávky, počítejte s omezením provozu. Tohle je teď aktuálně asi jediný problém, ovšem dálnice kolem Brna, ta se nám taky celkuž to suje, tak na to dávejte pozor. Obrňte se trpělivostí, kdo jede od Prahy na Brno, tak vidím u sjezdu na Bohunice, tady je drobná kolona, opačně to vypadá podobně od exitu 201 Brno Slatina i D2 se nám taky štosuje, tak buďte opatrní, ať to hlavně dobrzdíte. Kdyby cokoliv volejte nebo použijte naší apku.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to vidí meteorologové, dneska odpolední teploty celku vysoké 28 až 30 stupňů Celsia. Teplota aktuálně venku právě teď v centru Brna kolem 20, jinak tam máme zataženo. Jak to vypadá s přehaňkami? Měli by možná nějaké během odpoledne dorazit, já to ještě ověřím přes aplikaci. Až v pozdějších odpoledních hodinách možná sem tam nějaká ta slabá přehaňka.
1: Free Radio.

0: Lighter. Lighter. Galantis. 13 minut po 8. Přátelé, unikátní brněnská přeprava odpadu už brzy. Ano, až do spalovny ho dovezou po koleji. Free Radio, co nového v Brně? Nedlám si srandu, tohle je opravdu v plánu. Společnost Sako Brno zprovozní od ledna 2027 železniční vlečku vedoucí přímo do svého areálu spalovny na pomezí Brněnské Líšně a Židenic. Umožní tak ekologičtější dopravu odpadu z lokalit špatně dostupných po silnici a nahradí část kamionové přepravy vlakovými soupravami. Nový způsob přepravy umožní zprovoznění doposud nevyužívané vlečky, která zprůchodní dopravní trasu pro odpady z nádraží v Brněnské Slatině až do areálu Saka v Jedovnické ulici. To je parádička. Co? Přeprava vlakem. Když už je tam část té koleje hotová, tak se zrenovuje, dodělá se tam kousek a je hotovo. To je nápad. Tak palec nahoru, ať to jde hezky, ať to jde jak po másle. Sigma za chvilku, Robin Schulz, bude tu taky Kate Ryan, Libertine.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Queen's Ryan Libertin, rok 2003, 8:28, čas na zprávy, koukneme, co je nového. Za chvilku doprava, počasí, no a budeme pro vás zjišťovat i aktuální krimi zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Jsou tu zprávy, vítám vás. Dnes v 9 dopoledne se bude konat v Brně na VUT společné sledování živého přenosu startu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Vynese na oběžnou dráhu družici Kostka, navrženou a sestavenou právě studenty školy. V neděli zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let. Šmolka se zasloužil o etablování manželského a rodinného poradenství v Česku tím, že spolu založila dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Mnoho let byl jejím prezidentem, napsal víc než 10 odborných knih. Zlatého lva za kariéru udělí letos benátský filmový festival 65-letému Georgi Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec, později se stal i režisérem a producentem. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Festival letos začíná 2. září. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané postoupili po třetí za poslední 4 šampionáty. V dalším kole se utkají v pátek se Španělskem, které udolalo Portugalsko 1-0.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak to vypadá s dopravou. Omrkneme v tenhle ten okamžik. Přátelé, stále pozor, dávejte v Kohoutovicích, Libušina třída, křižovatka Žebětínská. Došetřuje se tady havárka dodávky a osobního vozidla. Jinak další komplikace nejsou, hustý provoz je na dálnici D1 kolem Brna, tady dávejte pozor, od exitu 201 Brno Slatina směrem na Prahu, tady máme nahlášenou kolonu, i na D2 chviličku postojíte. Kdyby cokoliv od vás, volejte, anebo použijte naši apku.
1: Dopravní linka Free Radia, volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska bude teploučko, aktuálně teplota na 21 stupních, odpolední maxima 28 až 31 stupeň. Zítra už bude sluníčko, teploty maximální odpolední kolem 25 až 27.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Footprints, Tom Gregory na Free Radio, 8 hodin 37 minut, jdeme na čerstvé kinonovinky. Připravená je Janča Hubová, která nám doporučí, na co vyrazit do kina. Free Radio,
1: novinky v kinech. A je to tady zas, tak to je název nové francouzské komedie, která je právě teď v kinech. Je pokračováním filmu Cocorino plné chaosu, vtipných situací a nečekaných zvratů. Alice a François konečně chystají svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí. Nikdo už nechce řešit rodokmen a otcové nevěsty a ženicha jsou konečně spokojeni. To se však rychle změní ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli. Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých původních kořenů. Podaří se jim navzdory všemu najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den? K létu komedie prostě patří a na téhle francouzské rošádě s názvem A je to tady zas byste určitě neměli chybět.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jason Status.

0: Box Free Rádia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz
3: Free Radio 107

0: David Guetta, Kid Cudi i Memories, 8 hodin 55 minut. Pokračujeme dál, před námi po 9. krimi zprávy. Těšte se na čerstvé informace od strážníků Městské policie Brno, mrkneme i za státní policií, ať máme přehled. A teď i skvělá muzika, která nás bude touto hodinkou doprovázet. Co nás čeká? No, výborná nová Becky Hill, Hands on Me, Demi Trumpet, Best Things, a hrát bude i Kejmar of Em Like You. Ještě jednou veliká gratulace, Bohuslavi dneska slaví, holky všechno nejlepší, úterý s datem 7. července. A s vámi Roman Koloděj až do 11.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Free Radio.
1: Jak to vypadá s dopravou? Omrkneme. Pozor si dávejte, přátelé, stále Kohoutovice, Libušina třída, křižovatka Žebětínská. Tady se došetřuje havarka osobáku s dodávkou. Na místě policie České republiky, dávejte na to pozor. Ještě na D1 207,5 km směrem od Brna na Vyškov, dávejte pozor, je tady porouchané osobní auto a odstavený nákladák je na D1 na 184. kilometru ve směru na Brno. Co se týče provozu v centru města Brna, dávejte pozor na D2, tady je nahlášena kolona. Kolona je i od exitu 201 Brno Slatina a samozřejmě exit 7 směrem na Olympošku nebo opačným směrem, tady vidím od křižovatky s možností odbočit na Modřice. Tady máme nahlášenou kolonu. Jo, je to od Olympie směrem na exit 7 Modřice. Tady je taky nahlášená kolona. Zdržení odhadem kolem 2-3 minutek. Nic hroznýho se neděje. Šťastnou cestu, kdyby něco, volejte, my to pošleme dál.
0: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
1: Jak to vidí meteorologové, maximální teploty by měly vyšplhat dnes v celkově vysoko 28 až 31 stupňů, jinak zataženo.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Mariana Conte a její kant. 13 minut po deváté a jdeme na čerstvé krimi zprávy. Na telefonu je mluvčí strážníků městské policie Brno, paní Markéta Skřivánková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Krásný den všem posluchačům Free Radia. Tvrdě spícího muže na lavičce v Denisových sadech si v neděli odpoledne zřejmě vyhlédl 49-letý muž. Pracovníci dohledového centra městské policie na kamerových záběrech viděli, jak mladšímu muži prohledává kapsy u kalhot a vytahuje mu z nich peněženku. Okamžitě za ním vyslali nejbližší hlídku a průběžně informovali, kterým směrem odchází. Strážníci díky tomu dostihli muže odpovídajícího popisu poměrně brzy v Husově ulici. Jakmile je 26-letý muž zahlédl peněženku, kterou držel v ruce, odhodil za sebe. Hlídce tvrdil, že s o 13 let starším mužem předešlou noc popíjel v baru a peněženku mu přidal, aby si mohl koupit cigarety, jenže spícího muže mezi tím kontaktovala jiná hlídka. Přestože připustil, že se s dotyčným nedávno seznámil, popřel, že by mu peněženku dal. Postesko si navíc, že mu kromě ní chybí doklady a několik set korun. Strážníci tedy obratem přivolali státní policisty, který muže předali jako podezřelého z trestného činu. Děkuji za pozornost, za městskou policii Brno přeji vám všem krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Radio 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Kejmarov, I'm Like You, rok 2004, další milénium, pecka za námi, těsně před půl desátou, která odbíjí právě teď aktuální čas.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké úterý. Hasiči včera dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru. 20 lidí z okolních domů se evakuovali. Režisér Jan Hřebejk dnes na Karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Bolek Polívka nebo Klára Isová. Ve velkém sálu Termálu se dnes uskuteční i světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu kolumbijského snímku 5 let a 4 měsíce. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele 32 členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině či vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Očekává se účast amerického prezidenta Trumpa. Za Českou republiku letí do Ankary premiér Babiš i prezident Pavel. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu, porazila Američanku Kýsovou 6-4, 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu Karolína Muchová. Utká se s Japonkou Osakaovou.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme taky omrknout, jak vypadá aktuální dopravní situace v Brně. Pozor si, dávejte na 207,5 km, kdo jede od Brna na Vyškov, je tady porouchaný osobák. Bouračky žádný nahlášený tady teď aktuálně nemám. Co se týče D2, pozor si dávejte na kolonu, která sahá k Olympii, exit 3 Chrlice, tady vás to zastaví. Ještě se jdeme podívat na dálnici D1 kolem Holubic, tady se obrňte trpělivostí, tady směrem na Brno máme nahlášené kolony. V centru města Brna, tady se koukám, drobné zdržení na ulici Jihlavská, Hršpická, taky Zvonařka a Dornych. Jinak bez bouraček šťastnou cestou a kdyby cokoliv volejte nebo použijte naši aplikaci Free Radio.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Výrazně teplej než včera. To nás čeká dnes. 23 stupňů měříme aktuálně v centru města Brna. Odpolední maxima 28 až 31 stupňů, jinak zataženo zítra a ve čtvrtek už bude sluníčko. Teploty maximálně kolem 27.

0: Can Take My Breath. Máme 9 hodin 39 minut. Za chvilku mrkneme na novinky z Hitparády, kterou jsme vám v pátek nabídli v premiéře. V neděli pak v repríze. No a jaký novinky tam jsou, co si poslechneme už za chviličku. Bude tu Lukáš Bartl, který nám je představí. A já vám představím už za nějakých 20 minutek první nápovědu z tajemného filmu. Dneska to bude Romanťárna. A o co budeme soutěžit? Ať vás taky navnadím. Mám tady pro vás v tajemném filmu opět 2 kusy vstupenek na představení Kůň, pátý element. Jedná se o představení plné kaskaderských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Tam vás dostaneme gratis. Stačí jenom dobře poslouchat.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Free Radio 107

den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas. Je te séduirai.
1: Ingrid Tango, tady u nás na Free Radio, 9 hodin 57 minut. Co nás čeká? No, samozřejmě s 10. tajemný film. A už za chviličku vám prozradím první nápověru. Pojďme se podívat společně, co nás čeká taky za skvělou muziku. Bude tu Baker Matt. Dáme taky novou pecku od Inny. Wiz Away. A zahrej taky Kelly Strick Me. Mějte připravený a Roman s vámi až do 11. ještě společně hočku. A ta hočka bude velmi příjemná, protože budeme dnes hledat romantickou komedii. Tak se těšte, za chvilku prozradím víc.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film. Na
1: Free Radio. Ingrozo, máme 4 minutky po 10. dopolední a jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, dneska tady mám pro vás připravenou komedii plnou romantiky, Ameriky a roku 1998. Ano, tohle je rok, kdy byla tato komedie natočena. Americká romantická komedie z 98. roku. To je první nápověda. Tak se zamyslete.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Tajemný film. Tajemný film.
3: Tajemný film, 10 minut po 10. dopolední. Jdeme na nápovědu číslo 2. Přátelé, tenhle ten film se v amerických kinech objevil 18. prosince roku 1998. K nám dorazil později, my jsme ho mohli vidět v kinech poprvé až 1. dubna roku 1999. Náklady na výrobu tohoto snímku byly zhruba 65 milionů amerických dolarů. A celosvětově si tento snímek poté vydělal 250,8 milionů. To by mohlo stačit. Za chvilku zase prozradím víc v rámci třetí nápovědy.
2: Tvý rádio.

Keys, Jackers, Fireflies, 10.20. Tajemný film pokračuje, jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak přátelé, pozor. V tomhletom filmu se objeví situace, kdy hlavní herec říká vtip. Ten vtip se jmenuje Ťuk Ťuk. A tento vtip, který pronese herec hlavní role v jednom obchodě, tak stejný vtip použil později ve filmu Chytně, když to dokážeš, který je z roku 2002. Vtip Ťuk Ťuk. Ťuk Ťuk. Ještě vám jako bonus můžu prozradit, že po filmech jako Joe kontra Sobka z roku 1990 a taky Samotář v Světlu z roku 1993 se jedná o třetí snímek, v němž si spolu zahráli hlavní roli tito dva herci, herec s herečkou. Třetí pokračování. Třetí film se společnou hlavní rolí. To stačí, to už si myslím, že jsem prozradil až. Kali, za chvilku Tiesto a bude tu i Kelis. Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio. Živ.

0: Trick Me, 10 hodin 29,5 minuty, zprávy připravuje Petra, pojďme se podívat, co je nového.
1: Dozvíš se to jako první v Brně, zprávy Free Rádia.
2: Pěkné dopoledne. Na Kraví hoře se až do neděle koná festival Planet. Letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter, kde dosud o největší exponát z nafukovací kolekce, kterou postupně buduje hvězdárna a planetárium Brno. K vidění je i doprovodná výstava věnovaná Jupiteru a černým dírám. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoğana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Kabinet na ni delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí stejně jako ostatní premiéry manželka Monika. Karibský ostrov Kubu včera postihl rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny. Bez energie se tak ocitlo přes 9,5 milionu lidí. Tamní ministerstvo energetiky oznámilo, že národní rozvodná síť utrpěla totální kolaps. Příčinu úřady vyšetřují. Trenér Roberto Martinez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí na lavičce fotbalistů Portugalska. Jeho svěřenci včera v Dallasu podlehli 0-1 Španělsku. Martinez trénoval Portugalsko od ledna 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme na dopravu, omrkneme i my, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Vidím v Brně na staré dálnici před kruhovým objezdem v Popůvkách. Tady stojí odstavená motorka po nehodě, na místě je i policie, dávejte pozor. Koukneme ještě na D1, 222. kilometr, je to směrem na Prahu, stojí odstavené osobní auto. Jinak, co se týče provozu, D2 ještě stále husto od exitu 3 Chrlice, exit 201 Brno Slatina, kdo jede směrem na Prahu, tak dávejte pozor, tady máme taky nahlášenou kolonu. No a hustší provoz očekávejte ještě v centru města Brna, vidím, že drobné kolony jsou aktuálně na Vídeňské Poříčí, taky kolem Mendlova náměstí, na ulici Pekařská, taky na Úhelné a Zvonařce. Šťastnou cestou, kdyby něco, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska tepleji než včera, odpolední maximální hodnoty by měly ukázat 28 až 31 stupňů. Teplota venku právě teď kolem 24.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na tajemný film a jdeme na poslední nápovědu. Přátelé, tak pozor. Dneska jsme hledali snímek, ve kterém hlavní roli se ujal Tom Hanks a vedle něj Meg Ryan. Tom Hanks a Meg Ryan, hlavní herecká dvojice. Tohle stačí, víc už prozrazovat nebudu.
0: Tajemný film.
1: Signál zazněl a vy můžete volat studio 790-107-107. Kdo se dovolá jako první a prozradí správný název dnešního tajemného filmu, tak získává 2 vstupenky na představení Kůň, pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén. Všechno tohle proběhne ve westernovém městečku v Boskovicích, tak kdo by chtěl vyrazit na tuhletu skvělou show, může jenom zavolat a prozradit, jaký že to byl dneska tajemný film. Co jsme to hledali?
2: Našli se prachy, hledal se majitel.
0: A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední 6. číslo, sedmička. Je to táž, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
6: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
0: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Tak přátelé, vítěze máme, ale nemáme na telefonu. Tady během toho, než jsem odblokoval telefonní linku, ozval se Jirka a říkal, hele, je to láska přes internet. Říkám, super, tak vydrž na telefonu, půjdeme spolu do vysílání. A bylo, po ptáka. Tak ještě chvilku počkáme, jestli se náhodou Jirka neozve, každopádně, ale láska přes internet, to byl dnešní tajemný film. Ano, pokud jste typovali správně, tak vám gratuluju. Zítra to můžete zkusit taky, protože i zítra tou turbou nás čeká tajemný film. A já jdu čekat na Jirku, než se ozve.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň, pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň, pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
9: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
10: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
9: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
0: Free Radio 107 FM.

0: Koulou, Florida T-Pain, 10.55, už je tady, ahoj, ahoj.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Petra se vrátila.
1: Ano, dobří holuby se vracejí, znáš to.
0: Jirenka se vrátila.
1: Jirenka se vrátila, ano.
0: Tak vítej zpět.
1: Já to tady mám ráda i bez peněz.
0: Jsi měla i včera volníčko, že? To jsi zužívala. To
1: jo, jo, bylo to dlouhý, dlouhý. Jako dlouhý na mě, ale v podstatě jako každá dovolená je krátká.
0: Ale bylo to příjemný. Pojďme na muziku. Felix Jan Schaus, za chvilku Klas, Won't Run To You. A zahraje Kate Ryan. Extra, koukám do našeho rozpisu, Dublík tady nebyl, tak dobře poslouchejte.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: I'm a fireball.
1: Pitbull, John Ryan nám na Free Radio dozněli v 11 hodin a 6 minut. K tomu startují celebritky, my se podíváme samozřejmě do Varů. Tam totiž byl jeden skandál. Sokolová s miliardářem ukradli dopravní značku, tak víc o tom za chvíli.
2: Free Radio, hudební novinky.

0: Netrvalo to dlouho a během filmového festivalu v Karlových Varech došlo i na vandalismus. Dopustili se ho modelka Kateřina Sokolová a její partner Martin Vichterle, kteří se v noci vraceli na hotel a po cestě ukradli dopravní značku. Miliardář se značkou nakráčel na pokoj, vesele se usmíval. No i když se zřejmě jednalo o legraci, tak za takový přestupek hrozí až 100 000 pokuta, tak to prosím nedělejte. By vás to náhodou někdy v alkoholovém opojení napadlo, teď už ale Milky a David Guetta.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Fate Ryan na Free Radio, jdeme na další muziku, jaká se k vašim uším chystá. Třeba ta od Johna Newmana. Přichystání jsou i Eiffel 65 a Loredana Berte. Nebo Switch Disco Rehab a Sam Feld, teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné dopoledne. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Nacisté ji vypálili v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival ji má vrátit do paměti města. Pátý ročník Štetlfestu se bude konat od 26. do 30. srpna a nabídne 130 programových položek. V neděli zemřel známý psycholog a manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o etablování manželského a rodinného poradenství v tuzemsku tím, že spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Ruská asociace cestovních kanceláří oznámila, že Slovensko dočasně pozastavilo vydávání schengenských víz turistům z Ruska. V červenci a v srpnu bude Bratislava vydávat víza pouze za účelem sportu. Fotbalisté Belgie porazili v Seattlu 4-1 Spojené státy a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V dalším kole se utkají v pátek od 21 hodin se Španělskem. V osmifinále vypadly všechny tři pořadatelské země.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na staré dálnici před kruhovým objezdem v Popůvkách tady stojí motorka po nehodě, tak tady pozor, ale vypadá to, že je to jediná komplikace na Brno a blízké okolí. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, tak volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Radio.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 26 stupňů aktuálně tady v centru města Brna. Zítra očekávejte denní maxima kolem 22 stupňů, že se nám ochladí. Pak už se to ale začne pomalinku zvedat. Třeba sobota 30 stupňů, neděle 30 stupňů. Celkově příští i týden by měl být ve znamení třicítek. Teď už John Newman.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Petra Nesvačilová se ohradila vůči hejtům na její robu, kterou vynesla na červeném koberci v Karlových Varech. Herečka dorazila v růžových vzdušných šatech s korzetovým živůtkem, ve kterém měla víc napěchovaný dekolt, než bych řekla se obvykle nosí. Ten se stal terčem negativních komentářů od lidí, kterým herečka prý poslala jasný vzkaz na svém instáče, prý si mají jít zaběhat anebo si přečíst hezkou knížku. Teď už je switch v Discordu, je pasem Felt na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: na Free Radio, jdeme za další muzikou. Už za chvíli to budou Kygo a Ava Max. Také Snoop Dogg s Davidem Guettou. Nebo Eilid.
1: Free Radio 107 FM.

0: Snoop Dogg s Davidem Guettou na Free Radio na Kraví hoře nám bují festival Planet a já vás tam pozvu za okamžik. Teď už ale přehled naší nejnovější muziky.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: okolí brněnské hvězdárny se tento týden mohou návštěvníci cítit jako ve vesmíru. V parku na Kraví hoře jsou k vidění obří modely planet a lidé se mohou těšit třeba na Gigalon se čtveřicí největších satelitů, Singulonu a heliosféru. No a první fáze festivalu probíhá nyní až do této neděle včetně, druhá potom od 3. do 9. srpna. Určitě vyražte, je to krásná podívaná, teď už ale Eyelid.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Davida Wonderland z roku 2000 na Free Radio právě doznívají. No a my se jdeme podívat, poslechnout, jaká muzika vás čeká za chvíli. V Čechistáně jsou Armin van Buuren a Davina Michelle. Zamíříme i za Minelli. A nebo pohodová muzika od Buddy Bangers. Teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezké úterý. Některá jihomoravská města v uplynulém volebním období dokončila nebo započala práci na bytových projektech, díky kterým se zvýší počet městských bytů. Například v Brně jich vzniklo přes 100, další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi nebo ve Znojmě. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš. Britské úřady čelí tlaku, aby z programu předčasného propouštění vězňů vyloučili pachatele sexuálních trestných činů. Někteří z nich se teď mohou dostat na svobodu po odpykání poloviny trestu. Labouristická vláda namítá, že britské věznice nemají dostatečnou kapacitu a bez propouštění pachatelů méně závažných činů by v nich chybělo místo pro nebezpečnější trestance. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe potvrdil, že odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Hvězdný rekordman v počtu startů a branek v reprezentační historii se zároveň zatím nerozhodl, jestli v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Na D2 na 8. kilometru ve směru na Bratislavu potkáte odstavené osobní vozidlo. Vypadá to, že je to jediná komplikace, na kterou byste mohli na svých cestách kolem Brna narazit. Kdybyste přece jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 27 stupňů máme aktuálně venku, ještě na těch 30 by nám to mělo dostoupat. Zítra se ale ochladí, teploty spadnou na 23 stupňů, to budou zítřejší denní maxima. Postupně to ale zase půjde nahoru, třeba víkend nás čeká krásně slunečný s teplotami kolem 30 stupňů.
1: A teď už tvoje muzika na prvním místě. Free Rádio, Free Rádio, Brno 107 FM.

0: americkou komedii Pozvání máme právě tento týden v Kinonovinkách. Joe a Angela procházejí krizí a jejich manželství visí na vlásku. Když jednou večer pozvou na večeři své záhadné sousedy z horního patra, zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat nečekaným směrem. Jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy. Tuším, že to bude spicy, takže se vydejte do kina na novou americkou komedii Pozvání.
1: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
0: A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
3: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
3: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
4: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
4: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýmťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
3: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
1: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
8: Free Radio 107.

0: Madhouse, Like a Prayer z roku 2002 na Free Radio. Už taky Kýťa Kolibová. Krásné odpoledne přeji. Ahoj.
1: Zdárek, ahoj.
0: Usměvavá jako vždy. Možná se směje i proto, že dnes je světový den čokolády a ví, že si dá.
1: A tak to bych si měla dát. Sebou teda žádnou nemám, tady teďka aktuálně v rádiu, ale večer to napravím.
0: Já si myslím, že tohle by měl dneska každý dodržet. To je krásný svátek, jdeme na muziku. Za chvíli už Bibi Rexa a Faithless. Taky novinkový Morandy. A budou to Hedegaard a Araš, já se těším zase zítra, teď už Kýťa.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Lama v mém obývacím obýváku, v mém obývacím pokoji. Tak to mohla být docela dobrá party. Aaron Čupa, Little Sis Nora a tahle švédská sourozenecká dvojice po 13. hodině. S vámi už Kristýna Kulibová, no a zase se těším, že si dáme jazykolam. Už jsem tady jeden vybrala, bude to taková pěkná říkanka, myslím si, že si to hned zapamatujete. Ani by to nemuselo být moc těžké, takže jestli ležíte na pláži s nějakým drinkem, nebo si užíváte tady na brněnském koupališti, anebo už jste zpátky v kanclu, případně v jiné práci a už jste zapřaženi, tak si myslím, že i tak to zvládnete v mezičase trošku procvičit jazyčisko. To zvládneme společně. Po 13. přihodíme novinku od Morandy, Miss Kali Hallelujah, Artemas I Like The Way You Kiss Me, to je ještě ke včerejšku, kdy byl, myslím, Mezinárodní den polibku, tak pusinky si pošleme a k tomu Paro Stellar, Aaron Čupa a Grandpa's Groove, takže i elektroswingová muzika, tak nějak pěkně z veselíčka začneme po 13. s Free Radio.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: elektrosvingová spolupráce Parovstera, Aaron Chupa a Grand Pass Groove. A lehce po čtvrté na dvě tady pro vás máme rozvazování jazyčiska, tedy jazykolam, který opět podcvičí nejenom naše mluvidla, ale i mozek. A co jsem si připravila? Kobyla, kopity, klapala.
1: Nevaž se, rozvaž se.
0: Dneska si to zapamatujete, jedna báseň, ani psát si to nemusíte, akorát je potřeba si na to navyknout, opět artikulovat, co nejvíc to jde, až úplně nepřirozeně, přátelé, tu pusu otvírejte. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Když to fakt přeháníte a tu pusu otvíráte jako úplně extrémně, tak mně přijde, že to fakt hrozně pomáhá. Nejenom v tom, že se nepřeřeknete, ale i ten mozek hnedka ví, aha, takže kobyla, kopity, klapala. Že když to jenom tak zašumlíte a kobyla, kopity, klapala, tak to tam někde prostě se zadrhne a není to vončo. Takže zkuste se fakt snažit, teďka možná nejste úplně sami, třeba jste v nějakým tom kanclu nebo v nějakém kolektivu, tak to zkoušejte všichni, schválně, kdo bude z vás nejlepší a kolikrát to zvládnete říct co nejrychleji za sebou, abyste se nepřeřekli. Tak ještě párkrát pomalej. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Máte to? Tak jdem na to. Nadechnu se a jdeme na to rychle, ať tam je nějaká víza. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Kobyla, kopity, klapala. Přátelé, tohle může být váš nový tip, jak se rozmluvit třeba před nějakou prezentací, před nějakým větším proslovem, který máte třeba před větším počtem lidí, a nebo klidně před proslovem, který máte na svého manžela nebo manželku. Je potřeba si promluvit. Kobyla, kopity, klapala, ať se nepřeřeknu, ať to má nějakou úroveň. Lehce po čtvrt na dvě jsme si dali další jazykolam. Jestli vám to šlo taky takhle báječně, namluvte mi to do aplikace Free Radio, ať vidím, jak vám to krásně jde. Kolikrát jste to zvládli za sebou? No, třeba i víckrát než já.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radio.

0: rána na Free Radio, tohle je Hang Up z roku 2005. Co nás čeká dál? No, za chvilku tady pro vás Peťa bude mít čerstvé zprávy. Nakoukneme na dopravu a počasí a z hitů třeba francouzští Offenbach. Need you the most. Pošlám tam i Holanděna, Timiho Trumpeta a Camelot. A do třetice nakoukneme do roku 2004. Maria a to nemají. Minutka nám zbývá do půl druhé a na Free Radio už jsou čerstvé zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné odpoledne. Správa železnic vybrala projektanta pro etapu Černovice, která je součástí modernizace brněnského železničního uzlu. Hlavním prvkem bude nový přestupní terminál Brno-Černovice, který vznikne na estakádě nad Olomouckou ulicí a nahradí současnou zastávku. Opoziční strany podpoří vrácenou verzi normy z pravidly o rozpočtové odpovědnosti ze Senátu. K zákonu s obnovením elektronické evidence tržeb ovšem navrhnou změny. V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Macron je na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Shara. Žádné výbuchy údajně nezaslechl. Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Aktuálně dvě komplikace z dopravy. Na výjezdu z Měnina na Žatčany tady bouralo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením v provozu. A Modřice ve Svratecké ulici před nájezdem na dálnici D2, i tady je hlášené nehoda osobní auto s nákladním. Modřice ve Svratecké před nájezdem na dálnici D2, i tady je omezení v provozu a zdržení. Co se týče dalších komplikací, i pokud jedete ve směru od Prahy na Brno, tak od Kývalky až skoro do Brna je teď pomalejší provoz s 10-minutovým zdržením, jinak by to mělo jet v Brně a v okolí plynule.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A už klepeme na tropickou třicítku. Teď 29,5 stupně v centru města Brna. Převážně zatažená obloha, tak by nám to mělo vydržet do konce dnešního dne. Vypadá to, že bez přeháněk. Co se týče dalších dnů, tak sluníčka naopak bude přibývat, teploty budou o něco chladnější. Zítra po ránu by mělo být kolem 16 stupňů, přes den se dočkáme kolem 25 a po celý den by měla být slunečná obloha, až k večeru v noci bude oblačnosti přibývat. Čtvrtek, pátek a v podstatě i o víkendu by mělo být stále slunečné, maximálně polojasné počasí s teplotami, které po ránu budou čím dál nižší, i kolem 12-13 stupňů, ale přes den se vyšplhají ke krásné letní 25. Na víkend pak ještě trochu tepleji i kolem 28.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Co takhle se zaučit jako trainee pro marketing a e-shop a nebo být kuchařem, kuchařkou ve školní jídelně?
0: Free job.
1: Trainee pro marketing a e-shop hledají osobu, která bude kreativní, spolupracovat na přípravě online i tištěných marketingových materiálů, organizovat akce a konference, spravovat sociální sítě a web, obsluhovat e-shop, analytiku a spolupracovat na tištěné produkci. Jaké jsou požadavky? Studium v oboru marketingu, marketingových komunikací, prokazatelná schopnost práce s obsahem pro sociální sítě, zkušenosti s grafickou úpravou materiálů, plynulá spisovná čeština, výhodou je druhý jazyk angličtina, uživatelská znalost Microsoft Office a analytických nástrojů. Co nabízí? Zkrácený úvazek, trainee program, akční pozice s možností dalšího kariérního rozvoje, smysluplná práce ve firmě, která dlouhodobě pomáhá lidem. Obědy v místě pracoviště za zvýhodněnou cenu. Kontakt a více info na našem webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky kuchař nebo kuchařka ve školní jídelně na přípravu polévek a hlavních chodů. Požadavky: předchozí praxe v kuchyni, zájem o gastronomii, spolehlivost a pracovní. Nabízí plný úvazek, plat 30 000 korun měsíčně, dotované závodní stravování, přátelské a klidné zázemí neziskové organizace, nástup od 1. září příštího roku 2027. Více info opět na webu freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job. Free job na Free Radio. Free Radio 107 FM. 107 FM.

Lekce před 1:45, Timmy Trumpet a Camelot doznívají. Za chvilku tu pro vás budu mít kino novinky, ale teď... Teď je, přátelé, významný den a chvíle a moc ráda to pošlu dál. Dneska 7.7. tady na tyhle dvě šťastné sedmičky se totiž před 2 lety narodil můj synovec. Ano, můj brácha s manželkou Jiťou se stali rodiči. No a tenhle rozkošný, krásný, blondětý, úžasný chlapeček Samuelek má dneska narozeniny. A když jsem přemýšlela, co bychom mu mohli zahrát, a vím, že teďka vyráží někam ven za zvířátky a že teda taky můj brácha jako tatínek tohle Samuelka má rád Martina Garrixe, no tak jasný, co z toho vzniklo. Martin Garrix a Animals speciálně pro Samuelka. Takže, drahoušku, posílám ti pusinku od tety Kýti, ať si zdravý, šťastný, spokojený chlapeček, ať si užíváš každý den objevování a všechno, co tě čeká, si skvělý a moc tě zbožňujeme i s babičkou Barunkou. Martin Garrix, Animals speciálně pro Samuelka, užij si to!

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: Tento týden pro vás mám opět jeden dokument s názvem Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Vracíme se do roku 1899, kdy vyvolala vražda mladé ženy Anežky Hrůzové ve městě Polná krvavou pomluvu, která vešla do dějin jako Hilsneriáda a byla spojena s největšími projevy antisemitismu na českém území během 19. století. Nové důkazy ukazují na skutečného pachatele, ale české soudy odmítají očistit jméno židovského mladíka Leopolda Hilsnera, nespravedlivě obviněného a odsouzeného za vraždu. Tak to byl ve zkratce nový dokument, který můžete vidět v kinech. Budoucnost utváří minulost, kauza.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. 107 FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Na Free Radio jsme připomněli hitovku z roku 2004, tohle byla Maria, to nejají. 13 hodin 57 minut, co nás čeká dál? No tak po celé určitě třeba Barbra Streisand. Od holandského dua Daxos přihodíme novinku. David Guetta, Alok a Run Run River. No a zpátečku tu tentokrát věnujeme mému kamarádovi, který má dneska narozeniny. Ein, zwei, Polizei. Já doufám, že se teďka culí od ucha k uchu, protože je to policista. Hlavně ale taky táta a manžel od úžasné rodinky. Mají holčičku, chlapečka, má úžasnou ženu. Byla jsem na jejich svatbě a jsou prostě dokonalá rodina. Takže Tome, ty už všechno máš, co víc ti popřát. Hlavně, aby byl zdravý, aby tě dál bavilo to, co děláš, aby tě naplňovala práce policisty a samozřejmě, aby ti rodina dál dělala radost. A jsi prostě dál spokojený a úžasný chlap, který rozdává radost i ostatním. Takže tohle je speciálně pro tebe, pro Tomáše alias Tomino Pici, jak se říká, Modou a Ein, zwei, Polizei z roku 1994. Tak pokud náhodou Tomáše znáte, tak šup rychle mu popřát a my mu na Free Radio budeme za chvilku hrát. Tak všechno nejlepší!
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii, níž o peníze jde až v první řadě, Lakomec, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře. Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Kam vyrazit?
1: Hlavní velkou akci, která je tento týden určitě na Kraví hoře, festival Planet, ale pokud už jste tam byli anebo se tam chystáte další dny, tak další tip, co můžete tento týden zažít, tak je určitě Římské náměstí, kde přes léto je to dějištěm kulturních akcí. Každou středu a čtvrtek se na ploše v centru města odehrávají koncerty různých hudebních žánrů nebo letní kino. Na Římáku pak vyvrcholí právě teď ve čtvrtek 9. září akce Římák ještě nejde spát, kde by to mělo být ještě nabitější. No a už teď ve středu se chystá punky reggae party s DJem na Římáku od 19 hodin. Tak tohle bude něco, co vás určitě dostane do pořádné pohodičky v rytmech reggae, ska, punk rocku a samozřejmě oblíbená partička punky reggae party DJs. Takže zítra Římské náměstí od 19 hodin a těšit se můžete i ve čtvrtek na velkou pártošku, která určitě Římák promění, jak říkám, v jednu velkou party. Více info sledujte na Facebooku Věčný Římák, kde vám tak nějak průběžně dávají ven, co se bude dít, jaký film se bude promítat, jaký písničky tam budou a tak dále a tak dále. Takže Věčný Římák zítra večer, ale i ve čtvrtek, kdy to bude určitě stát za to. Nastraž uši, tahle novinka si zase.

0: Schalte keck, siebe Nacht, gute Nacht.
1: Ein, zwei, Polizeit, Modo z roku 1994 a speciálně tahle hitovka pro mého kamaráda Tomáše, který je policista a zároveň má dneska 7. července narozeniny. Krásný datum, 7.7. nádherně tyto chlape vyšlo. Minutku před půl třetí, Joyride. Za chvilku si dáme tohle bombardiáka Olivera Tree, který valcuje dál naši hitparádu 107 Frička právě s tímhle hitem. Stále na prvním místě bude i Party Train. A po Red Foo se můžete těšit na další zpátečkový kousek Master Blaster a jejich Hypnotic Tango. Rok 2002 si připomeneme, teď jsou ale na řadě čerstvé zprávy, mrkneme i na dopravu a počasí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Hezké odpoledne. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět v Česku stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo 1304. Nejvíc nemocných je v současné době v Jihomoravském kraji. Za loňský rok hygienice evidovali 3255 nakažených. Podobné počty byly zaznamenány naposledy v 80. letech minulého století. Do Ankary přicestovali na summit Severoatlantické aliance premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Z Prahy letěli odlišnými letadly. Dnes se mají zúčastnit neformální večeře, kterou pořádá prezident Erdogan. Turecká hlava státu pozvala na recepci oba české představitele. Návštěvníci zámeckého parku v Lednici mají jedinečnou příležitost dozvědět se něco víc o rodu, který vybudoval zdejší unikátní areál, jež je památkou UNESCO. Panelová výstava se jmenuje Lichtenštejni a Česká republika a naproti zámeckému skleníku bude k vidění až do konce července. Kapitán francouzské fotbalové reprezentace Kylian Mbappé se ohradil proti rasistickému útoku paragvajské senátorky a označil ji za opovržení hodnou ženu. Celeste Amarilová napsala na sociální síti X příspěvek plný urážek poté, co Mbappé gólem z penalty rozhodl o vítězství Francie 1-0 nad Paragvají v sobotním osmifinále mistrovství světa.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: Čerstvá nehoda v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce s Vojtovou. Tady bourala dvě osobní auta. S omezením v dopravě počítejte taky na výjezdu z Měnina na Žadčan. Ještě stále je tu hlášená nehoda. A v Modřicích ve Svratecké před nájezdem na dálnici D2 i tady je nehoda. Zdržení zhruba kolem 10 minut. Jinak by se Brnem mělo projíždět plynule a pohodově. Kdybyste přece jenom o něčem věděli, přihoďte na dopravní linku nebo do apky Free Rádia.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Centrum města Brna měříme rovnou tropickou 30. A k tomu je převážně oblačno až zataženo, tak nějak by nám to mělo vydržet i do konce dnešního dne. Co se týče přeháněk, takhle, jako ze západu na nás něco jde. Já jsem to včera říkala taky a pak se to těsně před Brnem rozplynulo. Takže těžko říct, jestli vám to mám vůbec, přátelé, říkat a slibovat. Každopádně, pokud by pršelo, tak by mohlo pršet zhruba kolem 16. hodiny. Asi nic nějak extra dlouhýho, ale myslím si, že by si toto Brno taky zasloužilo. Každopádně zatím je čas ještě docela dlouhý, než to vůbec dorazí, takže uvidíme, teď to vypadá zhruba kolem té 16. Určitě vás ještě do té doby budeme informovat. Uvidíme, jestli něco kápne či nikoli. Každopádně další dny už by mělo být převážně slunečno. Zítra po ránu kolem 16 stupňů, přes den 25, ve čtvrtek po ránu dokonce 12 stupňů, přes den si ale budeme užívat 25 až 27 stupňů a to do konce tohoto týdne.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Fri Radio. Kam vyrazit?
1: A co takhle do Boskovic? Od čtvrtka do neděle se tam totiž pořádá festival pro židovskou čtvrť. Unikátní festival dokonce už po 34. tak bude věnovaný zdejší židovské čtvrti, ale taky lidem, kteří si tam užijou pohodovou atmosféru ve čtyřech dnech plných hudby, výstav, divadelních představení, budou tam filmy, autorská čtení, taky spousta workshopů, těšit se můžete na dokonce společný cyklovýlet a ve volných chvílích můžete navštívit třeba místní kavárny, hospůdky, lesík a nebo koupaliště. Bude to rozhodně pestré, takže pokud byste chtěli vyrazit i s dětmi, rozhodně můžete. Bude tam pro ně připraven i doprovodný program. Myslím si, že hodně ty workshopy jsou právě zaměřený na děti a na ty nejmenší. A myslím si, že tak jako poznáte Boskovice možná i trošku jinak. Tyhle různé žánry, které se tam budou prezentovat, tak budou v amfiteátru letního kina, v zámeckém skleníku, v synagoze, panském dvoře. A prohlédnete si taky třeba kulisy Boskovického hradu, farské zahrady a to všechno i s tím doprovodným programem, ať už třeba s divadlem, kinem, výstavou, autorským čtením nebo spousta dalšího. Myslím si, že to bude nabitý a že si vyberete mezi čtvrtkem a nedělí festival pro židovskou čtvrť, který oživí Boskovice a provede vás místy, který takhle určitě neznáte.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Prý rádiem. Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Zámek jako v pohádce. Zámek Vranov nad Dyjí nabízí speciální komentované prohlídky pro děti, pro ty nejmenší do 8 let. Sám Michal Jan II. Hrabě z Altanu či členového rodiny vás zavedou do honosných prostor svého sídla. Budete moci nahlédnout do ohromujících sálů a předků či jedinečné výzdoby slavnostní jídelny, kde vám poví třeba i jak probíhalo stolování tehda v minulosti ve středověku. Povídat vám budou také o jejich soukromém životě, o tom, jak se žije na šlechtickém sídle. Nahlédnete do dámského apartmánu s ložnicí, buduárem, koupelnou a do pánského apartmánu s tajným vstupem do toaletní místnosti. Tohle jsou prohlídky speciálně právě pro ty nejmenší do 8 let, takže tam určitě nemůžou být sami, tak dospěláci doufám dorazíte s nimi. Kapacita míst je omezená, proto je dobrý se tam dopředu rezervovat. Zámek Vranov nad Dyjí a tyhle speciální kostýmované prohlídky pro děti jsou pro vás připravené od 9. července, to znamená od tohoto čtvrtku až do konce prázdnin.

0: Mr. Blaster, Hypnotic Tango z roku 2002. No a koukám, jak se dneska roztrhl pytel s narozeninami. Už jsme tady přáli mýmu kamarádovi Tomimu, taky mýmu synovečku Samuelkovi. A teď jdeme přát dalšímu pánovi. Dneska má totiž narozeniny Pavol od nás z práce, jak napsal Vojta, prý je v práci a poslouchá Free Radio. Takže Pavol, jestli jsi to ty, tak přejeme právě od Vojty a celého týmu a měli bychom nejenom pogratulovat ke krásným narozeninám, ale taky poděkovat za nejpohodovější směny. Tak to je hezký, Pavol. Tak my ti přejeme samozřejmě, ať jsi zdravý, šťastný, spokojený chlap, ať ti to takhle dál pěkně fachá v práci a ať jsou s tebou kolegové takhle krásně spokojení. To si myslím, co důležitějšího je, než když parta lidí v práci se má spolu prostě dobře. To už je pak skoro jedno, co dělají, ale když je tam ta dobrá atmosféra, tak to pak funguje. No a k tomu Free Radio dobře děláte, tak Pavol, speciálně pro tebe, Dara Bangaranga. Jeden z nejoblíbenějších aktuálních hitů, který si často přejete i ve Freeboxu. Pošleme i Pitbulla do Žuket, Groove Through Adversity. A rok 2002 tady bude taky Marko Meet z Digital Rockers a písnička Because I Love You. Pár minut zbývá do 15. hodiny a všem nejenom oslavencům, ale všichni, co jste teďka na doslech vlny 107 FM, ať máte jenom dobrou náladu.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

15. hodině s vámi stále Kristýna Kolibová, no a za chvilku si dáme frajera a nebo lůzra. Mám hroznou radost, že se ozýváte ohledně různých narozenin a svátků, že vám můžeme popřát, tak pokud je někdo na dostech další takový, kdo by se zasloužil dneska pozdravit, tak klidně dejte vědět, ať už teď, nebo po 17. hodině, kdy můžete nechat i zahrát písničku na přání právě s Lukinem ve Freeboxu. Teď ale frajer nebo lůzr, do té doby Mike Candy, Spitbull do žaket a taky nebo připravený Oliver Tree s Davidem Gettou a Here We Go Again. Tak jdem na to. Free Radio. Hudební novinky.

0: dlouhé.
1: Skvělá, veselá spolupráce Oliver Tree a David Guetta. Here we go again. A my jsme tu zase s nějakým dalším frajerem.
2: Frajer nebo loser?
1: Další takový frajer, hrdina, bobík, nebo jak budete si ho chtít označit dnešního dne, tak putuje do Ameriky. Totiž, pojďme to vzít hezky po pořádku. Sheckle Fox, nevěsta z Ohája, vyrůstala bez otce a původně si myslela, že jí jeho nepřítomnost na svatbě nebude tolik vadit. Ale jak se ten velký den blížil, začala řešit, tyjo, a kdo mě vlastně povede uličkou, a začalo to pro ní být takový jako náročný a podle svých slov cítila prázdné místo. A víte, kdo se jí nabídl, že jí dovede, jak zaznělo, tou svatební uličkou k oltáři? Byl to majitel studia, kde Sheckle pracuje jako make-up artistka. Znal její situaci a zeptal se, jestli jim ji může doprovodit právě on. Tak nevěsta okamžitě souhlasila a z obyčejného vztahu pronajímatele a nájemnice vznikl jeden z nejdojemnějších svatebních momentů. Já se tady na ně teďka dívám. Krásná černoška v bílých šatech s nádhernou velkou kyticí i se závojem a vedle jde takový jako starší pán, úplně byste si řekli, ježiš, to je ale roztomilej děda, který se rozhodl se ujmout téhle role, tak aby si to nevěsta tu svatbu pořádně užila. 79letý majitel studia, ve kterém tedy tahle nevěsta pracuje. Já myslím si, že ať mu budete říkat hrdina, frajer, bobík roztomilej, tak myslím si, že si jakýkoliv ocenění a takový uznání zaslouží. Tak tohle je náš frajer dnešního dne.
0: Na

0: Přesně o půl čtvrté za námi zpátečka Because I Love You z roku 2020 dál Mezzorotto. Dáme si i skutry. Nadocený Berliner Luft a přihodíme i novinku Cheat Codes, Altego, Hannah Bolen a Miss Me. Pak si dáme i Drum & Bassovou novinku, přesně o půl čtvrté mrkneme na dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální komplikace v Brně stále ve Vídeňské ulici na křižovatce s Vojtovou. Tady bourala dvě osobní auta, počítejte s omezením v provozu. Další komplikace jsou na Blanensku mezi Petrovicemi a Rajcem Jestřebí. Zasahují tam záchranné složky ústředu osobního auta s motorkářem. Petrovice a Rajec Jestřebí, teď aktuálně nehoda a komplikace, počítejte s tím. No a jinak, co se týče teď provozu v Brně, tak je vidět, že fakt jako pořád vládne spíš ten prázdninový provoz. Takže i když je odpolední špička v plném proudu, tak aktuálně v okolí centra je to celkem v pohodě až na Dornych, Poříčí, tam je pár minut zdržení, hustý provoz asi tak nějak tradičně, ale řekla bych, že je to opravdu o něco rychlejší, než to bývává. No a kde počítejte s kolonami, tak to je na příjezdu do Brna po dálnici D1, zhruba od Troubska až po 196. Tady je to se zdržením zhruba kolem čtvrt hodiny a platí to i pro opačný směr od Vyškova na Brno dál na Prahu, zhruba 201. až 196. I tady se popojíždí zhruba 10 minut.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 29 stupňů zataženo, teď i nad Brnem docela takový, jako dá se říct, kovový mraky těžký, který by měli nebo mohli přinést aspoň nějakou menší přeháňku. Takhle, těšila jsem se, ale říkala jsem, že to radši ani nebudu slibovat, že dorazí něco většího, bohužel před Brnem se to rozplynulo, takže jestli něco kápne, tak to asi bude taková 10-minutová přeháňka a hned v zápětí se na Brno ženou ještě nějaký takový menší další přeháňky, ale no nic, zase dívám, jak se to rozplynulo. Já ty mraky vždycky hypnotizuju a prosím a doufám, že něco kápne, protože už je to strašně potřeba a ono furt nic. No tak přátelé, následující hodinku nějakých pár kapek, ale asi nic velkého neočekávejte. Další dny už bude slunečno, počítejte se skoro jasnou, polojasnou oblohou, zítra po ránu 15 stupňů, přes den 25.

0: Hello Brothers a Dancing in the Streets. A my se v dnešním moudru společně podíváme na spánek.
1: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
0: Spí se vám, přátelé, dobře? Pokud ne a už jste třeba pro spánek udělali všechny takový ty rady a poučky, ať už to, že chodíte spát v určitou dobu, tak abyste měli pravidelný režim a rytmus, předtím nekonzumujete žádný modrý obrazovky, televize, počítač, telefon, nepijete třeba kofein moc pozdě večer a nějaký těžký jídla, tak pokud tak nějak jako se snažíte pro spánek udělat dost a pořád to není ono, tak je dost možný, že to souvisí s tím, co prožíváte přes den. Přední česká neuroložka profesorka Soňa Nevšímalová totiž se k tomu vyjadřuje tak, že spánek není nějaký tlačítko, že který vypnete a prostě všechno se vyřeší a spíte jako dudci, ale že spánek je v podstatě takovým zrcadlem, odrazem toho, co během dne prožíváte. To znamená, že když přes den jste zahlcení permanentním stresem, nedořešenými konflikty, neustálým tlakem na výkon, váš mozek vám to v noci spočítá. Nekvalitní spánek, noční buzení, ranní únava, tak v tomhle případě pak nejsou náhodou. No a vzhledem k tomu, v jaké žijeme divoké době, od ranních budíků až přes to všechno, co se děje během dne, tak věřím, že tohle je docela jako častý případ. Já jsem se, přátelé, v noci probudila kolem 00:30, očička jako králíček, a ne, že bych byla, že bych nebyla unavená, ale tak, jak vám v hlavě běží furt nějaký ty věci, které řešíte a nedořešili jste a přesně taháte si prostě nějaký to řešení z dne do noci, tak se to přesně projevilo. Já jsem nespala asi 2 hodiny. Každopádně nemáme si zkracovat život dobrovolnou spánkovou deprivací a investovat do svých nocí už tím, jak prožíváme den. Takže už přes den, přátelé, myslet na to, abychom ať už různé emoce, vztahy, věci, které si nosíte potom večer do svého usínání, aby byly nějak vyřešeny, aspoň nějakým jako rámcem, abyste před tím spaním neřešili něco důležitého. Ani tu dovolenou, to si nechte na ráno nebo přes den, ale prostě tak nějak jako, aby ta hlava měla klid a měla čisto. Tak pokud se vám to podaří, tak když tak dejte vědět, tak se vám to zadařilo. Ale tohle jenom je potřeba si tak nějak jako zvědomit, protože noc je odrazem dne. Takhle propojený všechno je. Tak nechte si poradit od významné neuroložky a posíláme další hity. Jsou to Skutři.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašpír. Kašpír. Becky Hill a Chase.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Killian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na killiangang.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: belly na luft.
1: Bylo to rychlejší, než to Féteru vypadá. Skutři Berliner Luft po druhé za sebou.
2: Double fríčka. Double fríčka.
1: Trvalo to asi tak 20-25 vteřin a na druhé straně se objevil Vašek. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Nazdárek, ty jsi musel jít někam do klidu, do ticha, ty jsi někde v práci, v nějaké továrně, nebo kde, že je tam takový hluk?
3: V kuchyni.
1: V kuchyni, skoro jako ta továrna na jídlo, no.
3: No, přesně tak.
1: V kuchyni jsi kuchař, jo? Předpokládám.
3: Přesně, jo.
1: A tady někde v Brně, nebo kde vaříš?
3: Líšeň.
1: Líšeň, super, tak co teď kuchtíš dobrýho, co tam voní?
3: Teďka jsem dojel kachní prsa. Máme tady takovou specialitu s nudlema na asijský způsob.
1: Pěkný, kachníka na asijský způsob, děkuju, zbíhaj se mysliny. Paráda, no ale to by odměna tam do toho tepla, který asi ti taky nedělá úplně radost v kuchyni. Každopádně odpočíneš si 2 hodiny kulečníku a k tomu pizza připravená v biliard klubu Yellowfish v Brně v Kohoutovicích. Co ty na to? Dobrá odměna?
3: Super.
1: Skvělý, s kým pak vyrazíš na takovejhle večůrek?
3: No, pokusím se s manželkou.
1: Super, takže randičko, no tak doufám, že manželka bude mít radost, věřím, že ano. No a tobě, ať to tam hezky ocípá, jak to jde v tom teple, teď se venku ochladilo, tak to už asi jde, ale zvládáš to nějakým způsobem?
3: Já furt tvrdím, že jsem zvyklý na ty extrémní teploty v kuchyni 40 a pak přejdu pro něco do mrzáku, kde je minus 20 a... On se to pak vyprůměruje.
1: Jasně, takže když je venku 40, jako bylo před týdnem, tak ty jsi z toho úplně v šoku nebyl, pohoda, lahoda, jedeš dál.
3: No, to úplně ne. Nicméně 40 v kuchyni a 40 venku, popravdě je to úplně něco jiného.
1: Takže dobře.
3: To na slunku, jo, to jasně, není vončo.
1: Jasný, ale tak jako zníš jako teda tvrďák, statečnej drsňák, protože jako v takovémhle opravdu specifickém prostředí, kde si myslím, že spousta lidí by to nezvládala, takže klobouček takhle jako virtuálně posílám dolů. Každopádně...
3: Máme tady klimatizace, nicméně jak byly ty vedra, tak začaly umírat.
1: Už to nevydrželo. Jedně píšou kamarádky, jak jim umírali klimatizace v autě, taky všechno prostě rozbitý, zničený a nefungovalo to, takže nejsi sám. Každopádně ti moc gratuluju, držím palce, to tam dneska a k další dny pěkně doklepeš a nejenom pro tebe přeju, aby jsme měli spíš příjemné léto, jako teďka tak nějak to vychází kolem té 25, max 30, takže to jakž tak jde. Takže Vašku, gratulace a vydrž mi na drátku, jo?
3: Jasný.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Za námi novinka Cheat Codes, Altego Miss Me a před námi třeba Mandala. I Project ve zremixované verzi bude i Serotonin. Novinka od James Hype a rozhodně vyhypovaný Serotonin, který všichni potřebujeme, aby jsme byli takový plní radosti. Hormon, který doručíme a doporučíme už za pár chvil. A k tomu zpátečka Time After Time. Nova Space z roku 2002, lehce před 16. hodinou, další taneční jízda pokračuje.
1: Free Radio 107 FM.

party a party. A takhle pořád dokola, takhle to na Free Radio máme nejradši. Když je pohoda, když je energie, když je spousta taneční muziky. No a po 16. v tom budeme rozhodně pokračovat. Je tu připravená novinka od Jamesa Hypa, taky Rehab, Mufasa, Hype Man a už taková jako Friday páteční nálada Believe Should in Stars. Doplníme to i třeba nejnovějším kouskem od Scooteru No Rewind. No a určitě si dáme i zremixovanou hitovku, na kterou já se vždycky těším. Po 16. hodině doufám, že máte plus minus nějakou pohodu, ať už je to pracovní, nebo už po práci, anebo výletově, nebo se chystáte na dovolenou, tak ať vám všechno klape tak nějak s úsměvem a v klídečku. Jak jste slyšeli, Vašek v kuchyni maká, chystá dobroty a střídá teploty 40 a minus 20 vzhledem ke kuchyni a k ledničce, takže já si myslím, že nechci říct, že vždycky může být hůř, ale tak jak si často mnozí z nás stěžujeme na různé podmínky, tak jako já třeba na kuchaře hodně myslela v době těch 40, takže to muselo být jako šílený. Stejně jako chlapi dělníci někde venku na stavbách, to muselo být taky pekelný přímo na tom sluníčku. Takže držte se, ať už máte jakýkoliv podmínky v práci, ať je to co nejpohodovější a s muzikou Free Radio a co nejzábavnější. Free Radio. Hudební novinky.

0: Lambáda. Tohle je pro mě slovo, který tak nějak odkazuje k něčemu hodně pohodovému. To je ale lambáda. Písnička, která se proslavila už v 80. letech a na konci roku 1989 francouzská skupina Kaoma ji proslavila úplně nejvíc. No a Alan Walker, Benedetta Caretta se do toho pustili v takovém novinkovém podání. Lambáda teď vystřídená remixem.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
0: A teď si dáme nějakou zremixovanou verzi hitu, který si myslím, že se tak může hezky spojit i s tím dnešním dnem. Jak je to 7.7., 7. červenec a ještě sedmička, takový magický číslo, tak jsem si říkala, pojďme dát něco kouzelného a rovnou kouzelníka Houdini. Podání Dua Lipy, takhle to znáte od téhle britské zpěvačky, kterou si dáme teď trošku jinak. Bude to od Blackster Future Rave verze, takže Houdini naducanější. Pojďme na něj na Free Radio právě teď.

Tak, která verze se vám líbí víc? Ta původní Houdini od Dua Lipy, anebo tohle Blackstra Future Rave verze, která je přece jenom o něco rychlejší a naducanější. Od toho tu byl tenhle taneční remix, který jsme si dali lehce po čtvrt na pět. A co dál? Jsou tu novinkový skutři, je to Sydney Samson, Wizards Leaf, ale taky Nova Space. Pojďme si to užít.

0: Fri Radio. Kam vyrazit?
1: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Komedii, niž o peníze jde až v první řadě, Lakomec, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře.
2: Zpátečka Fri Radio. Zpátečka Frička. 2002.

0: After Time a rok 2002 na Free Radio lehce před půl patou, co nás čeká dál za chvilku další oblíbený kousek od Deora, Meka je můj bien. Svýho času tak moc oblíbený kousek, že byl dlouho, dlouho na vrcholu naší hitparády 107 Frička. K tomu přidáme Shakiru a Zoo. Vyrazíme za zvířátky do zoo a k tomu přidáme taky Icona Pop, Daya a jejich Ritual. 16 hodin 27 minut, za chvilku doprava počasí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set 3 pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A jdeme se společně podívat na dopravu, jak to vypadá v Brně v Bauerově ulici ve směru na Pisárky. U sjezdu na ulici Hlinky tady bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tam s kratším zdržením. Bauerova ve směru na Pisárky u sjezdu na ulici Hlinky. Další komplikace jsou taky v Moravanech na hlavní ulici, kde dávejte pozor na nepojízdné auto. Dálnice D1 203. kilometr z Brna směrem do Vyškova tady bourala dvě osobní auta. Doprava zpomaluje v tomhle místě a další komplikace jsou stále hlášené. A to na Blanensku mezi Petrovicemi a Rajcem Jestřebí, kde zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem. Tak i tady počítejte s komplikacemi, kdybyste měli cokoliv dalšího, určitě dejte vědět.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak všechny ty deštíky, všechny ty přeháníky, které se na Brno docela nadějně hrnuly, tak už proběhly. Nikde nic moc nebylo, že? Nekáplo, tak co se dá dělat? Budeme doufat zase třeba v nějaký následující hodiny, ale zatím třeba pro následující hoďku dvě to nevypadá, že by mělo pršet. Teplota se drží v Brně kolem 29 stupňů, taková je aktuální teplota v centru města Brna, po zbytek dne by mělo být převážně zataženo. Zítra po ránu kolem 16 stupňů, přes den slunečná obloha s 25, tak to vydrží i ve čtvrtek, kdy má být dokonce chladnější noc i kolem 12. No a od pátku do neděle se pak ještě trošku přiteplí, přitopí, mělo by být 26 až 28 stupňů, s tím, že ranní teploty se budou pořád pohybovat i pod 15, no ale přes den 28 a do toho slunečné počasí, já myslím, že to bude krásně pokračovat v takovém jako pohodovém rytmu, protože do 30 to mně přijde, že je ještě dobrý, jak je na 30, pak už to začne být úmorný, no ale sluníčko k tomu 28, to už láká na koupačku, tak třeba něco vymyslíte. Deoromeka je můj bien, za chvilku pokračujeme se zajímavostmi z Brna.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu@hu.hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: pojďme se podívat, co všechno se teda na té Kraví hoře děje. Je tam Gigalón, taky Heliosféra, Singulón v neskutečně obrovské velikosti. V parku na Kraví hoře od včerejška odstartoval festival Planet Brno, a který pořádá Hvězdárna a Planetárium Brno. A uvidíte tak právě Gigalón, nafukovací modely Jupitera i se čtveřicí jeho největších satelitů, ať už je to Slunce a Černá díra, která vypadá tak jako podobně jako Sauronovo oko z Pána prstenu. Prohlédnout si můžete až do konce tohoto týdne, do neděle 12. července, vždycky po 14. hodině, kdyby byla nějaká krpa, že by se to nedalo nafouknout, třeba kvůli fukýři nebo něčemu, tak nejlepší je si to ověřit na Facebooku Hvězdárny, na stránkách, kde k tomu máte aktuální info. Každopádně po 14. by se mělo jinak nafukovat. Festival bude pokračovat i v srpnu, kdy budou k vidění zase úplně jiné exempláře. Tak i na to se těšte. Zároveň každý večer u Hvězdárny probíhá promítání, letní kino, které je přímo pod širým nebem. Dneska si tam pro vás připravili film Kruh. Tak pokud se tam chystáte, nejlepší je tam dorazit spíš pěšky, protože v okolí není úplně možný zaparkovat. Případně se sveste šalinou číslo 4 na zastávku náměstí Míru a tam už to máte, co by kamenem.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jason.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to.

Žijeme Brnem a Zoologická zahrada Brno teď žije dvěma novými mláďátky a jsou ve voliéře a tenhle ptáček se jmenuje Puštík Vousatý. Podle chovatelů postupně začínají objevovat okolní svět. Puštík Vousatý patří mezi sovy s mimořádně citlivým sluchem. Díky němu dokáže zachytit pohyb drobné kořisti i pod sněhem nebo vrstvou listí. Z načechraných mláďat tak postupně vyrostou zdatní noční lovci. Chcete je vidět? No tak se přijďte do brněnské zoo podívat.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: kam vyrazit.
1: A už jsme nakousli, že dnešní letňáky nabídnou opět u hvězdárny Promítání pod širým nebem. Tentokrát to teda bude film Kruh. Je to horor, no takovej ten klasický kruh, jak ho znáte. Takže z roku 2002, no ono to má i pěkný hodnocení, dokonce koukám přes 80%. A je to gratis, tady tohle letní promítání, které je u hvězdárny v 21.30. Pokud se rozhodnete vyrazit na jiný film, nechcete se bát a můžete vyrazit třeba na komedii Otec, matka, sestra, bratr, tak se jmenuje právě tahle komedie, kterou najdete v letním kině Brna středu. Když vyrazíte do skalního letňáku, pardon, skalního janáčku, tak tam je pro vás připravený film Bouřlivé výšiny, je to americké drama. Bouřlivé výšiny, myslím si, že je to novinka, má to aktuálně, se dívám, ČSFD 64%, no a Bouřlivé výšiny, jestli se nepletu, je to tam. Ano, Margot Robbie a Jacob Elordi, je taková jako spíš než drama, je to ještě strašně jako romantický a hrozně zamilovaný a vzrušující. Takže Skalní janáček, přátelé, Bouřlivé výšiny. No a Ztraceno v překladu, to je další film, který je pro vás připravený dneska večer, tentokrát ve Skalním místodržitelství. Taky se to bude promítat o 9:30 a tohle drama má dokonce přes 80%. Tak to si myslím, že se povedlo, přátelé, tak nějaký film vyberte, ať už podle místa nebo filmu, a my posíláme další muziku.

0: takový skoro až skotský dudy. Mark Kohn, Semitů a Dale Dale. Nepřijde ti to?
1: Přátelé, já přijdu do práce a tady dudy. Ahoj.
0: Počkej, nepřijde ti to?
1: Určitě ano, samozřejmě. Já tam slyším normálně Severní Irsko.
0: No, však.
1: Ano.
0: No, děkuju.
1: Dudy prostě.
0: Ty vidíš dudy, já vidím ty sukinky a pod nima nic, no, u pánu.
1: Jo, zase. Počkej, takhle.
0: Já se dívám na tu mužskou část.
1: Jako to volnopřístupný moudí tě láká, jo?
0: Ne, mně se celkově líbí ten kostým, v podstatě, jak oni nosí vždycky tu sukinku, k tomu mají nějaký docela jako teplý, vytažený ponožky, bohorky, že jo, protože přece...
1: Ty to máš nějak, poslouchej, ty to máš nějak nastudovaný. No. Takže jsou děvčata, co mají doma v předsíni nebo v ložnici, takový ten kalendář, kde jsou namazaní, upocení hasiči, ale kýťa, přátelé, tata má skotský...
0: Tak já mám ráda takový ty pořádný chlapy. I když ten můj je spíš ten hasič, tak tohle je jako taky dobrý. Taky
1: jak
0: dobrý.
1: Je možný, že máš takhle jako nastudovaný ten kelt nebo a kilt, nebo jak se jmenuje?
0: Nevím, já mám asi i ráda tu kulturu celkově a byla jsem v Irsku a vím, že my Češi a Irové máme hodně podobnou kulturu a takový jako oni taky milují pivo, taky chodí hodně do hospod a zpívají si v těch hospodách.
1: Taky mají rádi dudy.
0: Určitě. A tak nějak jsou takový, mně přijde podobně živý a cítí to stejně, i oni s náma. Nejenom my s nimi, ale i oni
1: to
0: s náma.
1: To je hezký zase. No, takže jako chceš říct, že ten národ je podobná natura, jakoby, tak. Asi jako my.
0: Tak.
1: A mně se líbí, že jsi vypíchla ty základní věci, no. Chlast.
0: Pivo, sukně a dudy.

Řekl bych velmi energický začátek, který se nám na začátek Freeboxu logicky hodí. Ano, Dutch & Graft, taky Profesor Green a k tomu hlavně Sigma. Sigma, Sigma. Je to nářez, tento nový projekt, já ho mám docela v oblibě, v hitparádě je to přesně naopak, tam se Sigma moc nechytá, já mám takový pocit, že

0: A sedmička, úterní Freebox je tady, 17. hodina, 7. minuta v kalendáři 7. 107 FM k tomu a já myslím, že máme připraveno všechno ke startu. První kousek Vice SK Memories, druhá skladba Italo Brothers Loud and Wild, no a potom už to bude samozřejmě pod taktovkou posluchačů Freeradia. Vybírejte, pište, volejte, využijte sociální sítě, aplikaci Freeradia, studiový e-mail studio@freeradio.cz anebo rovnou volejte. 790 107 107. Jako vždycky. Hezké odpoledne. Lukin u mikrofonu.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Takhle energická muzika se aktuálně nabízí tady u nás na vlnách 107. Připravené jsou informace z telefonní linky, nebo informace, teď už vlastně ne informace, ale další přání. Informace k tomu přáníčku nám řekne právě někdo, kdo vytočil telefonní číslo Free Radia. My se ptáme, kdo je tam? Halo, halo?
1: Ahoj, tady Míša Luky, to jsem já vytočila.
0: To jsi vytočila ty,
1: Míša. Míša.
0: No tak to je dobře. Míša vytočila číslo Free Radia a tím pádem vybírá v tento okamžik další muziku a další písničku, určitě nejenom pro sebe, ale taky pro všechny, co dneska posloucháte Freebox. Miško, co si pustíme, co jsi vybrala?
1: Tak já jsem vybrala dneska Kašu Oligami.
0: Ano.
1: Je to nová pecka.
0: Výborně.
1: Protože mě se líbí, tak jsem ji dneska vybrala a budu to hrát pro všechny posluchače, pro všechny moderátory a pro moje rodiče.
0: Krásný vzkaz. Hezká objednávka. Keša Oligami, aktuální novinka, správně, jak Míša říkala dneska ve svém vzkazu. Míšo, já ti děkuju, posílám ti písničku, přeju super odpoledne a díky, že posloucháš Free Radio. Zase příště, ahoj!
1: Ahoj! Našli se prachy,
2: hledal se majitel. A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
4: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
6: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

Úterní jízda je tady, dámy a pánové, Freebox na Freeradio pokračuje, no a když se řekne jízda, tak to znamená prostě jako sešup, jako trošku fičák, jako frmol, jako rychlá jízda, takže nemá smysl to nějak zdržovat nebo zpomalovat, jedeme dál! Před námi objednávky na krásný songy, mám tady super pozdrav, musím teda pochválit Pavla, jak hezky to napsal, já vám to přečtu přímo v originále. Čau Lukino, teďka to přijde. Vzkaz pro všechny fríčkaře, vstávat a hlasovat, ať má Lukino v pátek pořádné šoky. Zahraj samozřejmě Fischera Rain, díky moc Pavel. Pavlíku, já ti děkuju, já děkuju. Takhle nahecovat posluchače Freerádia před hitparádou, to se hodí, protože aspoň třeba z toho budou nějaký hlasy navíc. Děkuji všem, co už máte odhlasováno, děkuji všem, co budete hlasovat. Od Pavlíka právě Rain a pan Fischer. Freerádio.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, zdravíme také všechny na internet a do naší aplikace. Půl šesté, ano, hodina jako u hodináře, 17. hodina 30. minutka, před námi doprava a taky počasí. Mrkneme se na silnici i dálnice, taky se mrkneme na hity, které vás čekají i hned po tom, co omrkneme zítřejší počasí. Takže z muziky další objednávka je tady od Martina. Martin si napsal o zpátečkovou bombici z roku 2001. Dlouho jsme to nehráli. Lukine, zdravím do studia, doufám, že zvládáš horké počasí. Já bych ještě maličko přitopil pod kotlem. Vyhrabeš prosím Sexy od French Affair. Pokud ne, tak něco jiného od nich. Pokud ne, tak nějaké Venga Boys. Zkrátka, chce to letní taneční bombu. Díky, mějte se krásně. Takže já moc krát děkuji za ten prvotní nápad, protože je pravda, že French Affair musím zaspomínat. To tady snad jako ještě vůbec třeba 3 měsíce, 2 měsíce zpátky nebylo. Možná v retroparty u Markétky. Tady ve Freeboxu jsem to opravdu dlouho nehrál. Tak dneska zaspomínáme na Sexy. Sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitation. Jako další poletí do éteru Deoro a jeho skladba Nobody Like You. A k tomu ještě produkce ze Spojených států amerických, dáme si Music z USA, Anima, Lisa a jejich Bad Angel. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Super odpoledne a příjemný poslech přeje ze studia Free Radia Lukin. Teď už ale rychlý pohled na silnice.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Začínáme informací z Žabovřeské ulice, Žabovřeská Královo pole Brno, u křižovatky s ulicí Poznaňskou došlo k dopravní nehodě, provoz v místě zpomaluje, buďte opatrní. Brno Bauerova ulice ve směru na Pisárky, je to u sjezdu na ulici Hlinky, tady se srazilo osobní auto s nákladním autem, opět počítejte s kratším zdržením. Opatrně na Brněnsku v Moravanech na hlavní ulici dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. Další komplikace jsou na nájezdu na dálnici D1 203 km, je to z Brna směrem na Vyškov, tady bourala 2 osobní auta. Ta doprava tady opět zpomaluje a to by mělo být z těch komplikací asi všechno. Podíváme se ještě na intenzitu dopravy. Velká kolona tady opravdu dálnice D1, zdržení klidně až okolo 10 minut, tak si počítejte. Průjezd na dálnici D1 v okolí Brna, tam je tam opravdu zasekáno, takže pokud nemusíte, tak na dálnici pro jistotu vůbec nenajížejte. Před půl hodinkou ještě kolona na Jihlavské ulici, ta už nám zmizela, Gajdošova se taky uklidnila, Ostravská v pořádku, Jedovnická bez komplikací, Žarošická bez kolony, silnější provoz a kratší kolonu očekáváte aktuálně na Kněžické ulici a taky v okolí Husovy ulice a v okolí Nádražní. Tady je silnější provoz, ale další kolony byste v centru už potkat neměli. Tolik tedy aktuální zprávy z dopravy, pokud máte blížší informace nebo máte novinky k dopravě, využijte dopravní linku Free Radia nebo naší aplikaci. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Brno aktuálně teploty okolo 29 stupňů Celsia, přibývání oblačnosti dnes odpoledne a na večer, takže pomaličku z toho sluníčka bude polojasno až zataženo. Noční teploty dnes okolo 18 stupňů Celsia, ani déšť, ani přehánky tady vidět nejsou. Zítra očekáváme dopoledne slunečno, večer a odpoledne více oblačnosti. Teplotní maxima zítra o něco níž než dneska během dne. Zítra ty maxima budou 24 až 26 stupňů Celsia a i noční teploty budou o něco níž. Zítřejší noční teploty okolo 15 stupňů Celsia.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001.
0: A už to jede, už to zase jede, jo, rozumíš, už to zase jede, zase to jede. Freebox pokračuje, přátelé, 4,5 minutky po půl šesté, posloucháte Free Radio 107 FM a právě teď další objednávka French Affair a Sexy.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

my si tady vyhráváme na Free Radio, ano. Pohlové odpoledne, čas 17. hodina, 46. minutka. Hudební výběr od Jarky, nebo od Jarušky, byla právě Enya Only Time, Siddle Remix. Lukášku, prosím tě, zahraj Enyu Only Time. Všem, co poslouchají Free Radio, děkuji. Jaruška Moravany. Takže logicky taky všem posluchačům do Moravan, tady u Brna, zdravíme Moravany a zdravíme všechny tamnější fríčkaře. Teď další objednávka, je tady pozdrav, který posílal, tuším, Ondra, díky moc, ano, měj se krásně, Ondra. Ondra to napsal výborně, Ondro, rozhodně vás pozdravím, to je jasný. To je nad slunce, jasný. Ahoj Luky, zahrál bys nám všem autobusákům, řidičům, posluchačům a i vám všem do rádia Gabry Ponte Rehab a Timmy Trumpet Call Me, ať nám to všem líp uteče. Když bys to tam neměl, tak nějakou podobnou bombu. Díky moc a měj se krásně, Ondra. Ondro, tohle je důležité, tohle je důležité. Respekt všem těm řidičům, autobusákům a takhle jako všeobecně řidičům z povolání. Myslím si, že si lidi nedokážou představit ani jako z 5%, jaký to asi je denně v tom provozu a v těch kabinách a vůbec v zimě, když prostě mrzne non-stop a zase v létě naopak, když sedíte za tím oknem a venku jsou 40. Chce to opravdu jako nutnou dávku odvahy dělat tuhle práci. Takže moc rád pozdravím, tak jak to Ondra napsal, všechny autobusáky a řidiče a taky posluchače. Gabry Ponte Rehab, Timmy Trumpet, Ondro, díky za vzkaz. Hrajeme.

0: Call Me, Free Radio 107 FM, taky úterní Freebox v kalendáři sedmička, to všichni dobře víme. Na hodinách 17.51, to asi taky dobře víte, pokud máte po ruce hodiny, hodinky nebo telefon, nebo kostel třeba. Teď na další objednávky a další vzkazy, musím pochválit ještě jednou Ondru za skladbu Call Me. Výborná rytmická věc, mně se to líbí, předělávka samozřejmě starších pecek z 80. z 90. A Gabry Ponte, a Timmy Trumpet v tom novým kabátě právě u skladby Call Me. My se podíváme teďka na vzkazy a na další objednávky, které dorazily do studia na studiový e-mail studio@freeradio.cz. Je tady pozdrav od Franty. Franta to napsal normálně lidsky jako člověk, jako normálně od srdce. Hoj, prosím tě, něco na nervy. Dneska je to fakt k naštvání. Někteří lidé jsou opravdu hloupí a v práci to platí na 107%. Něco staršího, Mbap, našel bys, díky moc, Franta. Františku, pokud se nepletu, tak Mbap je stará výborná chlapecká kapela Hanson, moc rád to zahraju, ano, máme to tady někde ve zpátečkách, takže já to za chvilku vyhrabu. Franta to napsal tak, jak se to stává i normálně, každému přece v práci máte takzvaně den blbec a ten den blbec se skládá z několika jako menších podblbců, jo, a to stačí, abyste potkali jednoho v baráku, jednoho na silnici, jednoho na vrátnici v práci a už to jede, a už to jede a už jste po kolena ve... Jo, rozumíme si. A už prostě, a to se pak sype celý den. To se pak nezlomí, nezastaví, nezmění. To, když se to v ten den prostě jako kazí, tak se to prostě kazí. A jak to napsal právě tady František, že v té práci to platí na 107%, no samozřejmě, že v té práci se necítíte tak uvolnění, jak když jste doma, v práci máte nějaké povinnosti, jsou točí se v tom prachy, něco rozbijete, tak se to musí zaplatit, že jo, nějaká zakázka se nedotáhne, nějaký pokuty, poplatky a tak dále. A všechno se točí kolem těch peněz. Prosím vás, takže v práci na ty peníze dávejte pozor.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.
0: Tak na tu lidskou blbost opatrně, přátelé, radši do pohody s Free Radiem, muzika na přání, třeba Hanson, Humbump nebo něco rychlejšího, novějšího, staršího, co chcete. Je tady Freebox, takže vybíráte vy sami, užívejte odpoledne 17.53 Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Dámy a pánové, ladíte Free Radio 107 FM, největší porce muziky na vaše přání. 18. hodina, k tomu 8. minutka a ve Freeboxu máme dneska takovou hezkou atmosféru. Řekl bych, že to léto krásně doplňujete jednak muzikou, jakou vybíráte, a jednak těmi vzkazy, které posíláte sem k nám do studia Free Radio. Za okamžik pohled do naší aplikace, jinak na studio Free Radio tady mám další pozdrav od Pavlíka. Lukino, cítím v kostech, že v pátek bude 5000 hlasů. No a aby fríčkaři věděli, pro koho hlasovat, tak jim pusť Olivera a Joyride na plný pecky. Díky, Pavel. Takže pro Pavlíka za malý okamžik taky ještě Oliver Tree a jeho skladba Joyride. No a k tomu taky ještě z aplikace pozdravy, které posíláte sem k nám do studia. Myslím, že tady někdo psal o písničku na přání. Musím se vrknout přímo do apky, kdo pak to bude. Michal. Zdarec Lukášku, zdraví Michal Bajkero Slíšeň. Beru první song, co máš po ruce od Prodigy. Je to pro tebe, pro celý tým Free Radio a taky pro všechny posluchače a posluchačky. Plus pro všechny hasiče, díky moc, Líšeň zdraví. Ano, Free Radio zdraví Líšeň, posíláme za okamžik další songy na přání a všem fríčkařům přeju hlavně pohodičku a krásné odpoledne. Jedeme dál.
0: Free Radio, hudební novinky.

0: Za pár vteřin 18. hodina 20. minutka posloucháte Free Radio 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukin. Nálada je naprosto perfektní. Za námi Elevator od pana Klása z Německa, no a teď už další objednávky. Jedna z nich od Pavlíka, Oliver Tree, Joyride, za okamžik poletí do vysílání, právě aktuálně král z hitparády 107. Fríčka. Pokud máte rádi Olivera Tree, rozhodně mu zasílejte svůj hlas klasicky na freeradio.cz/top107. A potom, co si vychutnáme Olivera Tree, už tady byla jednou narážka právě v aplikaci, ať zahrajeme pro všechny do líšně a pro všechny posluchače nějakou petardu od Prodigy. Jak to psal sám Michal, nějakou první pecku, co máš po ruce od Prodigy, pro tebe, pro celý tým Free Radia, taky pro všechny posluchače a posluchačky a pro všechny hasiče. Zdravíme do líšně a za okamžik posíláme ze studia Free Radia Prodigy. Užívejte si pohodové odpoledne s Free Radiem, za okamžik další bomby na vaše přání.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, přátelé, Freebox a Free Radio pokračuje dál, další bomby jsou připraveny, no a právě teď tady máme prostor taky pro telefonní linku Free Radia. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo?
2: Zdar tady, Pavel.
1: Je to Pavlík. Pavlíku, krásné odpoledne. Jsem chtěl říct chlapec z plakátu, ale ty jsi chlapec z rádia, takže...
2: Ano, ano.
1: Pavle!
2: Už každý zná, hele.
1: Tebe no? Už každý zná? Opravdu? To je,
2: jasně.
1: To je super, to je super. No, dívej se.
2: Já ti to dneska dokážu dokonce, hele.
1: Jde hlavně o to, aby tě poznali posluchači Free Rádia. Hele, pohlase si myslím, že už tě jako posluchači poznají. Pohlase určitě jako ví, kdo volá. A ty nám ale prosím tě teďka řekni, podle čeho tě poznávají lidi na ulici?
2: No, to jo. Na ulici je to trošku složitější, hele, samozřejmě, když to mě znají, tak vidějou můj ksít a hnedka si řeknou, kdo to je.
1: Takže je to,
2: ale
1: je to
2: na
1: tím...
2: Ulici, na ulici to ještě není takový, jako že mě si lidi poznávali.
1: Aha. Tak bychom měli zahrát pro ty lidi z ulice něco, abys jako ještě víc vešel do toho povědomí, aby ten fame jako stoupal. Abys byl jako známější.
2: Kámo, to mám právě dneska v plánu.
1: Ano.
2: A tak jsem si říkal, jak to udělat. A tak jako mám takový vzkaz pro všechny posluchače Free Radia, to teprve budou volat, jestli by mě mohli pomoct zvednout ten můj ohlas a když budou volat, tak by mě mohli pozdravit v tom rádiu. To by šlo.
1: To by šlo, jako dívej, nenápadně teďka podsouváš těm lidem, aby tě zdravili, ale já to chápu, hele, politika výborná. Ty máš obchodní školu určitě, ty máš obchodní školu určitě.
2: Kámo, to si píš, ale já bych prodal, jak se říká, i vlastní matku.
1: Obchodní škola života, takzvaně, ano. Výborně, takže prosím tě, posluchače budem vybízet k tomu, aby pozdravovali Pavlíka, Pavlíkovi bude stoupat sláva, bude s tebe normálně známá osobnost, díky tady tomu, tomu pořadu to na Free Radio. No a teďka prosím tě, aby ty lidi opravdu si zapamatovali dneska ten telefonát a ten vstup, tak řekni skladbu, kterou jsi teda vybral.
2: Kámo, já si myslím, že až to řeknu, tak na to, hele, jen tak nikdo nezapomene. Já jsem si dneska vybral Last Christmas.
1: Přátelé, normálně. 7. červenec 2026. Venku 29 stupňů Celsia a na Free Radio Wham a Last Christmas. Hele, co tomu ty lidi řeknou, to když tak jako nechám na tobě, nebo nechám to na nich, aby si potom jako mohli napsat názor na to, co ten Pavel vybral a co je ten Pavel zač. Ale teď, Pavlíku, prosím tě, v rychlosti ještě doplň věnování, komu zahraješ?
2: Věnování bych chtěl zahrát těm lidem, co mě ještě neznají, aby mě poznali.
1: Ano.
2: To jako určitě. Ano. Samozřejmě mě a tobě.
1: Děkuji.
2: A taky všem lidem, který je teplo, ono je to jako příjemně schladí. Pak si vzpomenou na ty Vánoce, pak zase budou nadávat, že jim je zima, že chcou léto, pak zase bude léto, budou nadávat, že holku, že chcou zimu. To je, asi nevybereš.
1: Je to tak, jak říkáš, je to tak, ale vždycky bude něco, na co se lidi budou stěžovat, takže jdem to trošku osvěžit. Jdem to osvěžit s Free Radiem a dneska taky s Pavlíkem, pozor! Last Christmas, vem v originále, Pavle, já ti děkuji, pojďme si vychutnat 4 minuty a 12 vteřin zimní atmosféry. Měj se krásně, zase příště.
2: Taky děkuji a přeji ti krásný den a krásné prožití vánočních budoucích svátků.
1: Měj se krásně, díky, čau, ahoj.
2: Čau.

0: Ladíte Free Radio 107 FM, aktuálně Freebox s Lukinem. Je pravda, že UM a Last Christmas to jen tak jako v tomhle období někde neuslyšíte. Myslím si, že tím pádem ten telefonát s Pavlíkem vejde do historie a že Pavel bude mít tím pádem ještě větší slávu okolo sebe a jeho jméno bude ještě slavnější. Pavlíku, děkuji za krásný nápad. My jsme se s pomocí UM a Last Christmas příjemně ochladili, no a teď už nejvyšší čas podívat se za brněnskou dopravou. Minutka po půl sedmé, Free Radio 107 FM vás zdraví. Za okamžik posílám slíbený pro DJ speciálně do Líšně. Energická petarda Smek Mabičap je připravena. Za okamžik další neméně rychlá věc. Jacksony, Rafaela Cara, Pedro. A k tomu taky Martin Garrix, Bono Diege a jejich skladba We Are The People. Nádherné odpoledne všem fríčkařům na 107 FM, právě teď Freebox, songy na přání, za okamžik pokračujeme, teď už ale rychlý pohled na silnice, je tu doprava.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Silnice, dálnice, vyrážíme za dopravou, dámy a pánové, Free Radio 107 FM je s vámi samozřejmě i na cestách. Pár informací nám tady zůstává viset, buďte opatrní, dálnice D2, je to na prvním kilometru směrem na Brno, tady blokuje v koloně pravý pruh střed osobního auta s nákladním autem. Se zdržením počítejte už od sjezdu na Modřice. Dálnice D52, 23. kilometr je to u Pohořelic, ve směru na Vídeň dávejte pozor na nepojízdné osobní auto v odstavném pruhu. Brno Žabovřesky v Královopolské ulici u křižovatky s ulicí Poznaňskou tady došlo dopravní nehodě dvou osobních aut, provoz v místě zpomaluje, buďte opatrní. Ještě jedna zpráva je tady z Bauerky, Bauerova ulice v Brně, ve směru na Pisárky, je to u sjezdu na ulici Hlinky, tady se srazilo osobní auto s nákladním autem, opět počítejte s kratším zdržením. Další komplikace na Brněnsku v Moravanech na hlavní ulici, tedy dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. A poslední zpráva je dálnice D1, 203. kilometr, je to směrem z Brna na Vyškov, tady bourala dvě osobní auta a doprava tady zpomaluje. Dálnice D1 dneska v tom úseku z Brna na Vyškov, tady je velmi komplikovaná a k tomu se nám štosuje taky kratší kolona na dálnici D2. Buďte tady opatrní, křížení D2, D1, no na té D2 je to minimálně na 5 až 8 minutek, potom už byste měli být z kolony venku. Další kolony v centru města Brna zatím nemáme hlášeny, doprava se hezky uklidnila a kolona z Jihlavské ulice už zmizela, z Knížské ulice taky, takže aktuálně centrum Brna téměř bez kolon. Šťastnou cestu přeje Free Radio, pokud máte další informace, využijte dopravní linku Free Radio nebo rovnou naší aplikaci. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
0: Je tady aktuálně počasí Free Radia, teploty se téměř nemění. Před hodinkou jsme hlásili 29 stupňů Celsia, teď máme opět 29 stupňů Celsia. Je to tedy teplota, která platí samozřejmě pro centrum Brna. Okrajové části můžou být trošku chladnější. Pojďme se podívat ale dál. Večer dneska bez deště a bez přeháněk, noční teploty v Brně okolo 18 stupňů Celsia. Zítřejší dopoledne slunečno, večer a odpoledne více oblačnosti, teploty zítra o něco níž, maxima 24 až 26 stupňů Celsia a zítřejší noční teploty okolo 15 stupňů. 5 minutek po půl sedmé, skok zpátky do Freeboxu, teď už Prodigy.

0: rádiu. Burza práce.
1: Burza práce Free Radio dnes nabízí volnou pozici pro trainee, pro marketing a taky e-shop.
0: Free job.
1: Náplní vaší práce bude kreativní tvorba, spolupráce na přípravě online i tištěných marketingových materiálů, organizace akcí a konferencí, správa sociálních sítí a webu, obsluha e-shopu, analytika a spolupráce na tištěné produkci. Požadavky: studium v oboru marketing nebo marketingových komunikací, prokazatelná schopnost práce s obsahem pro sociální sítě, zkušenosti s grafickou úpravou materiálů, plynulá spisovná čeština, výhodou druhý jazyk angličtina a uživatelská znalost MS Office a analytických nástrojů. Nabízí zkrácený úvazek, trainee program, akční pozice s možností dalšího kariérního rozvoje, smysluplná práce ve firmě, která dlouhodobě pomáhá lidem, obědy v místě pracoviště za zvýhodněnou cenu. Další podrobnosti a kontakty najdete na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste chtěli na Free Radio nabízet svoji práci nebo brigádu, veškeré podklady zasílejte na práce@freeradio.cz a my se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bob.

0: 15 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
0: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Freebox na Free Radio.
6: Je to tak, songy na přání se k vám hrnou, další objednávky právě teď z naší telefonní linky, kdo pak je na lince, halo, halo.
7: Čau, Pedro, Zrašovic.
6: Ahoj, Pedro, my tě zdravíme, jak se máš?
7: Celkom dobré.
6: Celkom dobré. Tak, celkom. Máme tady takovou maličkou komplikaci, my tady s Pedrem, přátelé, už asi 3 minuty vybíráme písničku, jo? Normálně to řeknu, Pedro totiž potřebuje nějakou rockovou a my té rockové muziky máme jako docela poskromnu, protože jsme taneční rádio, ale snažíme se vybrat něco, co by aspoň kousíček prošlo. Takže prosím tě, Pedro, kde jsme skončili?
7: No skončili jsme, že ani nevím kde. Ale nechám to na teba, něco pro mojeho otca. Tedy vyšel do Rašovic na návštěvu z východného Slovenska.
6: Ano.
7: Hej. Takže jako něco pro něho. Něco pořádného.
6: Něco pořádného. Hele, a co takhle Plastic Bertrand?
7: Může,
6: no, tak konečně jsme na to došli, přátelé. Jsem rád, že můžeme tatínkovi zahrát a zdravím na východní Slovensko, je to dálka, ale dokonce i v Rašovicích máme posluchače a to je super zpráva. Takže Pedro, já ti moc krát děkuju, tatínka zdravím, posílám Sapla Puma od nesmrtelné kapely Plastic Bertrand a doufám, že budu mít táta radost. Měj se hezky a zase příště, ahoj.
7: Ahoj.
6: Pam, padam, pam. Jedeme dál. Freebox a Free Radio. Užívejte.

Muzika zkrátka pro všechny. Ano, ať si vymyslíte, kohokoliv chcete pozdravit, my tam rádi pošleme muziku, rádi pošleme pozdrav nebo oblíbený hit pro někoho, a jsou to narozky svátky. Já nevím, kdo má dneska svátek. Já jsem to neříkal, je tam Bohuslava. Bohuslavám všechno nejlepší k svátku. A třeba i další písnička, která je krásně udělaná, by mohla být právě pro Bohuslavy, které slaví dneska svátek. Je to totiž čistokrevná kanadská spolupráce mezi DJským projektem, elektroprojektem vlastně, Dubs a úžasnou zpěvačkou Nelly Furtado. Já myslím, že spojení fríčkaři už dobře znáte. Torture of the Heart. Úžasná pecka. Yeah.

0: tomu další krásná spolupráce mezi Years and Years a zpěvačkou, která vystupuje jako Tavolou. Je to pecka Desire. A další pozdrav je tady od Moničky. Monička posílala otázku. Luke, hrajete prosím tuhle skladbu dvojtečka Last Friday Night. Jestli ano, taky zahraj. Děkuju, Monička. Moničko, jasně. Tak to je snad Katy Perry, ne? Máme, Mončo, máme. Máme Katy Perry, rádi zahrajeme. Aktuálně váš výběr vypadá naprosto skvěle. Já vás musím pochválit. Katy Perry, Years and Years, Tavolou, Desire, k tomu Dub, Sunny Furtado, Torture of the Heart, samá skvělá písnička. Freebox na Free Radio. Krásný podvečer. Za minutku 19. hodina.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 19. hodina, 5. minutka, posloucháte Freebox na 107 FM, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, zpráva od Michala, ta jasně potvrzuje akci, kterou dneska odstartoval Pavel. Zdravím Michal Bajkero z Líšeň a zdravím Pavlíka. Freebox na Free Radio. Tak ještě rychle vzkaz po Pavla. Pavle, funguje to! Pavle, funguje to! Lidi začali zdravět Pavla, Pavel si to dneska objednal, aby jsme trošku zvedli jeho jméno a trošku posunuli jeho jméno do slávy a do toho takzvaně fameu, že jo, anglicky fame, sláva nebo takhle. Takže Pavlíkovi to funguje, já Michalovi děkuji za to reakci. Michal to vzal pěkně, hezky, rychle, takže je to pozorný posluchač a já zdravím kompletně všechny posluchače, ať jste třeba v Česku, teď jsem měl tady nějaký videohovor ze zahraničí, spousta lidí už je pryč samozřejmě a spousta lidí tady ale zůstala jako trčet tady u nás pořád doma, takže hrajeme pro oba dva tábory, i pro ty cestovatele a dovolenkáře a taky pro ty, co jsou stále v Brně. Někde ze startu pořadu hnedka psal tuším Ondra, řidič autobusu, trolejbusu a tady ty všechny lidi je potřeba pozdravit, ty jsou tady zavřený celý prázdniny ty lidi, takže klidně i těmto lidem můžeme o prázdninách posílat písničky tady z Free Radia a tím ta práce líp utíká a ať mají prostě lepší náladu, o tom to celý je. Teďka prostor pro telefonáty, kdo pak je na lince, halo, halo.
1: Haló, na něco je Cuda, který zdraví všechny posluchače a samozřejmě i tebe, Luky.
0: Já ti děkuju za pozdravy. Prosím tě, ty jsi člověk, který se stará o zahrádku, takže znáš sekání no. trávy, obsluha stromečky, takže vyznáš se v tom, jo?
1: No, trošku, jo.
0: Prosím tě, proč by se nemělo sekat sekačkou? Proč? Důvody, znáš, nebo, jako, promiň, já jsem ti neřekl, proč, jako ten, proč radši kosou nebo srpem a ne sekačkou, proč motorová sekačka je jako špatná, jako volba na sekání trávy.
1: No, jako mně už se stalo, že jsem přesekl pár slepýšů, což mě docela mrzelo.
0: Přesně.
1: Protože jako jsou takový, dá se říct, ohrožený druh pro mě, protože už se málo kdy vidí. A jinak jako jiný důvod nevidím.
0: No je to hlavně tohle, trefil jsi to, samozřejmě, ano, trefil jsi to hnedka z první, pochvala, pochvala. Ano, zvířátka, přes

0: zeptat, abych to dotáhl tu myšlenku, jestli ty jako člověk třeba aspoň v těch místech, kde to máš rád, kde rád posedáváš, jestli to třeba děláš kosou nebo srpem, anebo jedeš prostě sekačkou úplně všude do posledního centimetru.
1: Ale jsou místa, kde to beru sekačkou, ale protože tu zahradu máme doopravdy velkou a členitou, že všude se sekačkou nedá, tak používám i kosu.
0: Takže používáš i kosu, výborně, takže máš ode mě dneska dvojitou pochvalu. To je aspoň, přátelé, to je aspoň člověk, který se stará. Tak, je to samozřejmě náročnější, je to dřina, pokud jste někdy někdo jako zkoušeli kosit kosou, tak je to hrozný, je to hrozný, je to hrozný. Takže respekt všem, co ještě používáte tohle náčiní, a i když je to složitější, tak je to mnohem ohleduplnější k té přírodě, a to byla právě ta myšlenka, kterou jsem chtěl dneska přenést do éteru. Teď už ale konec myšlenek kolem zahrady a přírody a všeho okolo, dáme si téma muzika a já se ptám, co dneska vybereš.
1: Ale dneska jsem vybral divokou kartu pro tebe, takže jsem zvědavý, co jsi nám vybral.
0: No počkej, to... Uvidíš, to, za chvilku to uslyší celý národ, takže pojďme k tomu vzkazu, nebo chtěl bys k tomu, k té divoké kartě něco ještě dodat?
1: No, dodal bych asi, že to dneska bude pro Pavla, protože mě všichni pozdravujou, tak já pozdravím taky.
0: Jasný, chápu.
1: A potom bude pro všechny složky záchranných systémů a pro všechny záchranáře, co teďka byli ve vezenu, ale...
0: Výborně, výborně, tyhle lidi je třeba občas pozdravit, já ti za to děkuju, vybízím tak i ostatní posluchače, pokud tam máte známýho nebo i nemáte známýho, jsou to lidi, co tady jsou takhle celoročně, takže klidně i o prázdninách pozdravy pro tyhle složky. Culdo, moc krát děkuju za pokec, teďka bude rychle přehled novinek, ten trvá asi 28 vteřin a hned potom bude ta písnička. Je to crazy song, prosím vás, a berte to jako uvolňující recesi do dnešního odpoledne. Za okamžik uslyšíte, co jsem vybral, byla to divoká karta od Culdy. Culdo, tobě moc krát děkuju a měj se parádně. Ahoj!
1: Taky děkuju, Luky, ahoj. Free Radio, hudební novinky.

0: Radio. Vždy první u toho, co letí.
1: Ano, ano, ano. Je to projekt The Liar, je to stará pecka, stará zpátečková hitůvka, no a skladba se jmenuje I Wanna Tak užívejte pohodičku. A tady máte tuhle crazy skladbu pro fríčkaře. Vlastně kdysi dávno označená a tahle skladba jako nejšílenější skladba, co tady vůbec máme vzhledem k tomu textu.

0: 18. minutka po 19. hodině večerní, Free Radio 107 FM vás zdraví, plníme hudební přáníčka, ano, pondělí, úterý, středa i čtvrtek i během prázdnin, samozřejmě Freebox. Teď další pokec z telefonní linky a na telefonu s námi kdo? Halo, halo?
1: No, ahoj, zdraví všechny frýčkaře, tady Honza.
0: Honza volá, ty jsi říkal Olomoucký kraj, nebo odkud voláš?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak i tam máme posluchače, což je super zpráva. Honzo, můžeš vybrat písničku, jakou písničku vybereš?
1: Poker Face od Lady Gaga.
0: Dobře, připravím teda Poker Face, dlouho jsme nehráli Lady Gaga Poker Face, takže pochvala pro tebe. A teď už je muzika připravená, pro koho zahrajeme?
1: Pro kamarádku Majču, pro těhotnou kamarádku Majču.
0: Jak je daleko, prosím tě, jako co se týká toho těhotenství, jestli se můžu zeptat? Třetí, čtvrtý, pátý?
1: Šestý, sedmý měsíc,
0: no tak je. Už se to blíží, tak hlavně, ať je to zdraví, ať to má dvě uši, aby to mohlo poslouchat Free Radio, klasických 20 prstů a dobrý srdce.
1: Jo, dobře, taky.
0: Držím palce. Měj se krásně, děkuju moc, Honziku, ahoj, Lady Gaga posílám, čau.
1: Ahoj, zítra volám zas, ahoj.
0: Ahoj.
2: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.
0: Je pravda, že v tomhle letním období to těhotenství není pro ty maminky vůbec lehká záležitost, tak já to malinko roztáhnu to přáníčko, nejenom pro tu kamarádku od Honzíka, ale taky pro všechny těhotné maminky, maminečky, maminy a pro všechny těhotné maminy, co hlavně poslouchají Free Radio. Tak ať to všechno dobře dopadne, mamky. Tady je Lady Gaga.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýmťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo. Jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Ladíte Freebox a Free Radio. Museli jsme nechat dohrát skladbu Under Control, Calvin Harris, Alesso a Hurts. No a teď už konečně náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek.
1: Lukyho vtípek.
0: Předčasná ejakulace u mužů je mýtus. Za všechno může opožděný orgasmus u ženy.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nevyklazuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.
5: Něco málo před 7:45, dámy a pánové, pokračuje Freebox na 107 FM, před námi Baskar Mojo diskotéka, hudební výběr přímo od Andy. Andy napsala, ahoj Luky, já to mám dneska doma, spoustu práce a ještě lítám kolem dětí. Mohl bys tam napálit pecku diskotéka od Baskara? Moc krát děkuji, Andy. Andy, tady to je.

ze studia Free Radia za okamžik poletí do éteru další přáníčko. Tohle byl výběr od Andy, která toho má doma docela dost a ještě starosti kolem dětí, tak doufám, že Skladba diskotéka jí pomohla trošku dodat elán do života a taky kapku energie, kterou když máte doma děti, tak rozhodně potřebovat budete dřív nebo později. No a teď máme na řadě další objednávku, kterou posílá do éteru Tomáš Werner. Poprosil mě o skladbu od Linkin Park. Mělo by to být dneska speciálně nejlepšímu kamarádovi Pavlíkovi Vandasovi, který je na dovolené ve Vysokých Tatrách. Takže pozdrav právě od Tomáška Wernera, ať si hezky užívá dovolenou a ať si užije Vysoký Tatry na Slovensku. Zdravíme a posíláme Linkin Park a Jay-Z'ho. Numb Encore! Hrajeme!

0: Je to tak, co pro většinu fríčkařů určitě známá věc, Freebox a Free Radio, pořad hlavně ohledně písniček na přání, pořad hlavně pro vás, pro posluchače Free Radio, kteří díky tomuto pořadu můžete zasahovat do toho playlistu, můžete napsat nějaký vzkaz, něco pěkného do toho vzkazu, poslat to někomu třeba, na kom vám záleží, nebo po kom se vám stýská, nebo poslat to někomu, koho máte rádi. Přidáte k tomu i nějakou pěknou písničku, oblíbenou pro toho člověka, nebo oblíbenou pro vás, můžete si zahrát i sobě sami. Zkrátka Freebox a songy na přání pro všechny, kdo ladíte, kdo neladíte, kdo posloucháte, kdo neposloucháte, kdo diktujete a vybíráte muziku, i pro ty, co nediktují, tak třeba rádi poslouchají. Dneska Ondra na startu pořadu psal pro všechny autobusáky a věřím tomu, že v autobusech, trolejbusech i v šalinách, zkrátka pokud jste řidič MHDčka, tak aspoň tam, kde můžete, tak v těch úsecích si určitě rádi nějakou muziku poslechnete. A já naopak rád tyhle lidi zase pozdravím, protože je to taková vzpruha ten den, když uslyšíte z té stanice, z toho rádia, z toho šustítka, co máte v té práci, že vás někdo pozdraví, tak je to vždycky pozitivní vibe a pozitivní energie pro ty lidi, co to Free Radio poslouchají. Teďka pomaličku se tak jako blížíme do toho finále dnešního Freeboxu. Já jsem až teďka zavadil očima o hodiny. 19.53 za pár vteřin. Takže v tomto závěrečném okamžiku už poslední objednávky. Já tady koukám do aplikace, tady máme všechno vyřízeno. Koukal jsem taky na studiový e-mail. Mělo by to být dneska všechno, včetně vzkazu od Tomáška Wernera, který to posílal až do Vysokých Tater. No a teď ještě prostory pro telefonáty. Kdo je na lince? Halo, halo.
1: Karel, přeji krásný podvečer všem.
0: Malinko jsem to čekal, že to bude Karel, ale je to dobrá zpráva. Tím pádem víme, že Karel je v pohodě, že se má dobře a že ladí Free Radio. Teď jsem to řekl jakoby za Karla, takže jinak. Karle, jak se máme, jak se ti daří?
1: No já to mám dneska náročné, protože sleduji mistrovství světa fotbal, je tam Argentina, Egypt a je to velice zajímavé, jenomže abych nepřišel o Freebox, no tak jsem si k tomu musel pustit ještě Freebox, no a ono je to náročné sledovat dvě věci naraz.
0: Je to pravda, dokonce některé ženy tvrdí, že my chlapi to neumíme, ale ňadra jsou jasným důkazem toho, že to umíme, zvládnout dvě věci najednou, takže teďka zpátky za Karlem. Kájo, aby z toho neměl moc, tak v rychlosti prozrať, jakou skladbu vybereš a pro koho dneska zahraješ.
1: No, protože ten fotbal je v celku velký tanec, tak vybírám Aroma Zorba Dance.
0: Je to tady. Aroma Zorba Dance připravená. Věnování bude pro koho?
1: Pro všechny, kteří mají naladěno.
0: Přátelé, pokud ladíte Free Radio, ladíte dobře a dneska muzika i pro vás. S pozdravem od Karlíka. Kájo, děkuju moc, užívej fotbal, užívej ještě písničku ve Freeboxu a doufám, že se opět brzo uslyšíme tady na 107 FM. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
0: A my, přátelé, my se podíváme na závěrečný bomby ve Freeboxu. Zorba, Dance, Aroma. Taky Pnau a Crash. Nebo Armin van Buuren a jeho hit This Is What It Feels Like. This is what it feels like. Je tady závěr úterního Freeboxu, mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Bartl. Mockrát děkuji za dnešní příspěvky, vzkazy, za textové podoby, za hovory, za všechny objednávky, za všechny songy a taky za všechny nádherné pozdravy, které dneska odpoledne a večer proletěly přes éter Free Radia. Byli jste skvělí, máte pochvalu a já se budu těšit opět zítra po 17. hodině tady na Free Radiu. Mějte se super, čau!

0: Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to Tomáš, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo. Jsem doufal, že to vyhrajou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: majitel Bill Nelson.
1: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
3: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak!
3: Kýťa!
1: Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
2: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: energii.
1: Energii.
0: S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
2: Around the world.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?